barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto bych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky, a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Lady Birds, Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass, ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi nebeské muzikanty si říkají Třetí míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.

písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak to nemyslím, že bylo snadné poznat. Petr Rimský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem nejvyšší dny. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou parléřů. Moje ráno je večer a večer je ráno, jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím poslední práh.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

tady sama si hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšený. A jinak je to velmi šikovný rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo sladné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
2: Zdravím posluchače.
1: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
2: uvedli? Samozřejmě, jako vždy.
1: Povídej.
2: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Co zvědav?
0: No, já ne.
1: Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme dnes, je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman, Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už je hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: hello.
3: To je zrovna ten případ.
5: Sýdím pan Pousek, co to je?
3: Vy nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Bílavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naslyšenou,
3: mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a kumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak, jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, i po, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že, aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne, někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní?
6: Já,
3: kličku nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano, pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět, dělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: Teď tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jak si zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova. Jej Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, bavíš, jak Lojzí, no teprů směroch spojem a už jdeš do lázní, a co já jsem doma, a kde si, co si, no a nakonec ju pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap, hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou sa trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku, tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebylo čem divý, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprů rok svojí, ale v tom najlepším sa nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, v té se mu to v hlavě jak se rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu poprvní, ale tu robu pod váma už potřetí, abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklád v noci v mlze.
1: Hele, Ale já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 01 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji
4: den.
3: Také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá, je to úplně senzační. Moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Další, prosím.
7: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
6: Ale jdete. Kam jdete?
7: No, že jste říkala.
6: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
7: Děkuji vám.
6: Tak co vás trápí?
7: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
6: S manželem?
7: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
6: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
7: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
6: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
7: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
6: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
7: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
6: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
7: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
6: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
7: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
6: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
7: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
6: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
7: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelej se mraky?
3: Ne, tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelej. Tetelej se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako.
3: Ne, tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo
3: z posluchačů. Byla to hezká písnička. Ano. Ne? Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kdy tě to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout,
3: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je Indifferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.
8: Když

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den. Kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vlastního hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky, paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr?
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já těším
1: se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji. S skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary budou na dodávkách tepla spolupracovat se Sokolovskou uhelnou. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v srpnu vzrostla. Česko dokončuje plán, který má snížit počet nádorů způsobených viry HPV. A dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Zastupitelé Karlových Varů včera odhlasovali pokračování dodávek tepla pro lázeňské město od Sokolovské uhelné. Vlastní zdroj tepla město stavět nebude. V dohodě s těžařskou firmou si ale vyjednalo výhodné podmínky, které by měly mít vliv na cenu za teplo pro konečného zákazníka. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka je dohoda potvrzením důvěry mezi oběma partnery.
2: Zastupitel si uvědomí vážnost tématu a potřebu jeho řešení. I to, proč jsme v zásadě tu cestu znali co nejrychleji a nejdříve, abychom mohli začít pracovat na tom celkovém řešení, které samozřejmě před nás staví několik let práce, abychom postupně ty zdroje uhelné nahrazovali moderními technologickými zdroji pro výrobu tepla. Teď je možnost se dostat k té vlastní realizaci.
1: Podle vedení Karlových Varů by měli detailní smlouvu zástupci města a Sokolovské uhelné podepsat v závěru letošního roku. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v srpnu mírně vzrostla, dosáhla 5,8%, což je o desetinu procentního bodu více než v červenci. Kraj tak má po Ústeckém a Moravskoslezském kraji třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku. Podle údajů Úřadu práce České republiky bylo v srpnu v regionu 11 724 uchazečů o zaměstnání, o 171 více než v červenci. Nabídka volných pracovních míst oproti červenci mírně klesla. Nejvyšší nezaměstnanost byla na Sokolovsku, kde dosáhla 7,8%. Naopak nejnižší byla na Chebsku 4,6%. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem, takzvaným HPV. Před 50 se s HPV infekcí podle Státního zdravotního ústavu setká až 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus přitom může po letech způsobit závažná nádorová onemocnění. Nový plán má propojit očkování, prevenci, včasný záchyt i léčbu, zdůrazňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.
3: Klade si za cíl v návaznosti na evropskou strategii, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovaly preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
1: Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země několika britským občanům. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar v reakci na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. Londýn a dalších 11 zemí tento krok oznámili kvůli rozšiřování osad a rostoucímu násilí židovských osadníků vůči Palestincům. Britský konzulát ve východním Jeruzalémě funguje jako diplomatické zastoupení pro západní břeh, pásmo Gazy a Jeruzalém. Sport. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Naopak v semifinále čtyřhry je českoamerický pár Siňaková-Townsendová.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť nebo přehánky, které budou k večeru postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už jste se někdy pokoušeli sehnat lékaře, ale bez úspěchu? No tak v tom nejspíš nejste sami, protože problém s nedostatkem ambulantních specialistů je v některých oborech už v podstatě v celém Česku. A právě toto téma probereme podrobněji už za pár minut v dobrém ránu, které bude i dnes plné informací a pěkných písniček a které právě teď pro vás otevírá Jitka Brošková. Já vám všem přeji krásné ráno, příjemné vstávání a samozřejmě hezký poslech. Úvod našeho vysílání bude patřit písničkám, co nestárnou, od skupiny Olympik a taky Věry Špinarové. A hned po nich se pak v anketě Ahoj Rádio dozvíme od našich nejmenších, co je to prototyp. Tak buďte s námi a vstávejte a posnídejte s námi. Je 5:05.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to prototyp?
1: Radio.
2: Něco novýho, hodně dobrýho.
3: Nějaká zkouška něčeho novýho, jako
4: model něčeho, než se to vyrobí.
5: Nějaký typ.
6: Když se zkouší nějaká věc.
7: Že je něco nový a že je to nový, jako že to vyrobili nově.
8: Nábytek.
9: Nějaká nemoc.
10: Roztoči.
11: Tévise.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 6:15, venku máme zataženo, místy s deštěm a teploty se nám pohybují od 13 do 16 stupňů Celsia. A čeká nás dnes velká oblačnost a občasné srážky a ochlazení. Bude tedy zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky. K večeru začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia a právě odpoledne se začne ochlazovat. Na horách naměříme 14 až 17 stupňů. Fouká mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, místy přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zpěvák Václav Neckář v začátku našeho ranního vysílání a za 10 minut bude 17:30. Alergologie, oční lékařství anebo dětská psychiatrie. Tak to jsou jen některé z oborů, ve kterých v Česku chybí lékaři. Nedostatek ambulantních specialistů přitom není jen v okrajových oblastech. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Problém se nejspíš bude dál prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě víc lékařů, než jich chybí dnes. Mezi ně kvůli nejčastější cukrovce patří třeba diabetologie.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronické onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád.
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 000 korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 000 korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Město Sokolov opravuje cesty v Husových sadech. Úpravy budou zahrnovat výsadbu zeleně, pokládku nových povrchů cest a obnovu městského mobiliáře. Za víc než kilometr nových cest město zaplatí přibližně 8 milionů korun. Práce zaplatí ze svého rozpočtu. Zadržování vody v krajině je jedním z projektů, kterým se aktuálně zabývá správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Už několik let přitom spolupracuje s Českou geologickou službou na výzkumu minerálních pramenů v celém Karlovarském kraji. Horská služba v Krušných horách letos v létě zasahovala o více než 400 úrazů. Oproti loňsku je to zhruba o stovku více. Podle záchranářů souvisí nárůst především s větším počtem turistů, kteří v létě míří do Krušných hor. Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Strana Alternativa pro Německo chce po nedělních vyhraných volbách v Sasku-Anhaltsku vést sondážní rozhovory o nové zemské vládě se všemi stranami. Většina z nich spolupráci s AfD odmítá. Vedení fotbalové asociace České republiky oznámilo, že finále MOL Cupu se stejně jako v minulé sezóně bude hrát v Hradci Králové. Úředním hracím termínem zápasu o trofej pro vítěze domácího poháru je středa 12. května 2027. A dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť nebo přehánky, teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřená ulice Vítězná cesta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do středy s datem 9. září. No a my vám přejeme hezký poslech našeho ranního vysílání. Hudebně nám ho už teď po prvních krátkých zprávách otevírá slovenská skupina Elán. Za chvíli nabídneme výběr očekávaných událostí a také přidáme tipy, jak si užít dnešní den. Je půl šesté a 2 minuty. Já vám všem přeji hezké dobré ráno.

0: Dobré jitro přejeme všude tam, kde jste si k nám našli cestu. Dnes je 9. září, středa a co se očekává? Zavedení elektronické evidence tržeb bude dnes znovu řešit poslanecká sněmovna. Senátoři navrhli mimo jiné osvobodit od EET bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Chtějí také zrušit limit pro osvobození zaměstnaneckých zdravotních benefitů od daně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona odmítá. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jen odlehlých regionů. Lékaři chybí také v Praze nebo Středočeském kraji, například alergologové a oční lékaři. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Pomoci se zkrácením čekacích dob by měly také elektronické žádanky. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Organizace Člověk v tísni dnes večer rozdá ceny Gracias Tibi. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos společnosti. Mezi finalisty je například středoškolská studentka Julie, která se po vlastním traumatickém zážitku z dětství snaží pomáhat dětem vězněných rodičů. Šanci na vítězství má i projekt žáků chlumecké základní školy, kteří navrhli a vybudovali naučnou stezku chlumem o historii města. A v Norsku se dnes uskuteční pohřeb krále Haralda V. Krátce před polednem král naposledy opustí svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí proces směrem ke katedrále, kde začne ve 13 hodin po celostátní minutě ticha pohřební mše. Potom bude Haraldova rakev uložená při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Akershus. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Se svým příjemným chraplavým hlasem a pěknou písničkou nás právě teď pohladil britský zpěvák a skladatel Rod Stewart a v Karlovarském kraji je zataženo nebo skoro zataženo a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 15 až 17 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky. K večeru začnou srážky od severozápadu postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách naměříme 14 až 17 stupňů. Fouká mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, místy přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: V dnešním dobrém ránu jsme si připomněli hlas zpěváka Petra Muka, který zpíval, že venku svítá. Ale na východ slunce si musíme ještě pár minut počkat. Jak jsem se dívala, tak nad Karlovými Vary se začne rozednívat kolem 6:30. No a kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Pobočka Karlovarské městské knihovny ve čtvrti Stará Role zve na další akci Bookstart. Čtení a hrátky z batolátky začíná od 10 hodin. Relaxační odpoledne pro celou rodinu u výroby společné nebo vlastní mandaly z přírodnin připravili od 15 hodin v městské knihovně Chodov. Literární klub v Karlovarské městské knihovně nabídne v 16 hodin setkání s Klárou Dočkalovou na téma utopie a antiutopie. Těšit se můžete na otevřenou debatu i doporučení zajímavých titulů. Jak se z generace na generaci přenáší podvědomé návyky a přesvědčení, to zjistí návštěvníci přednášky Jany Slezákové v městské knihovně Ostrov. Od 17 hodin mohou zájemci zjistit, kdo nebo co má vliv na naše emoční reakce, nejen při výchově dětí, ale i v partnerství, v rodině a ve vztazích. Na Karlovarskou hvězdárnu můžete přijít od 18 hodin a 18 minut na besedu s hvězdářem. Dnes má premiéru přednáška o planetě Saturn a jeho úchvatných prstencích, které se právě otevírají. Za jasné oblohy pak můžete využít večerní pozorování. Legendární filmovou postavu pana Tau připomíná výstava fotografií, plakátů a kostýmů v Karlovarských Alžbětiných lázních. Jeho příběh se začal psát už v roce 1966, kdy vznikl první díl v koprodukci Československé televize a italského producenta Karla Pontiho. Pana Tau vymyslel spisovatel a scénárista Ota Hoffmann a jeho tváří byl herec Otto Šimánek. V bývalé čítárně Sokolovského zámku uvidí návštěvníci expozici národnostní a etnické menšiny na Sokolovsku. Představuje zvyky, kulturu a osudy lidí, kteří našli nový domov v našem regionu. A Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce nebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Sokolovská organizace Chráněné bydlení dnes oslaví 35 let od svého založení. Policie dnes nacvičí případné zavedení hraničních kontrol se Slovenskem a bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková, dobré ráno. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Organizace Chráněné bydlení Sokolov dnes oslaví 35. výročí od svého založení. Spolek dlouhodobě pomáhá lidem s mentálním znevýhodněním k větší samostatnosti. Vedle chráněného bydlení nabízí od letošního roku taky novou službu podpory samostatného bydlení. Pokračuje ředitelka organizace Marcela Radová.
6: Asistentky do domácností klientů dochází a pomáhají jim s vedením těch domácností. Doprovází je k lékařům, na úřady, pomáhají jim s pracovním uplatňováním. Ti, co nemají práci, tak s nima hledají práci. Sociální pracovníci, ty mají zase na starost finanční situaci klientů.
1: Oslavu připravila organizace v Sokolovském Alfa klubu dnes od 10 do 15 hodin. Stovky policistů se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začíná v 7 ráno a potrvá 24 hodin. Účastníci během té doby prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána se zapojí taky vojáci a celníci.
7: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
1: V Paříži dnes začne dvoudenní mezinárodní summit o vesmíru. Řešit má například rostoucí využívání nízkých oběžných drah Země, průzkumu měsíce nebo budoucnost vesmírné ekonomiky. Summitu se zúčastní téměř 120 delegací z celého světa. Kromě nich se představí také řada vědců, astronautů a zástupců průmyslu. Česko na summitu zastoupí budoucí astronaut Aleš Svoboda, který se jako první Čech připravuje na misi na mezinárodní vesmírné stanici. Jako pilot kosmické lodi by se měl do vesmíru podívat v polovině příštího roku. Sport. Bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Denii. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť nebo přehánky, které budou k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená část Mariánsko-Lázeňské ulice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Plzeňské divadelní sály na několik dní obsadí herci nejen z Česka, ale i z Polska nebo Francie. Začíná tam totiž festival Divadlo. Nabídne 40 inscenací a přiveze i polskou hvězdu filmového plátna Maju Komorovskou. A víc vám řekneme už za pár minut, ale ještě předtím nabídneme řidičskou abecedu. A v té vám tedy až do konce září každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A dnes se budeme věnovat pravidlu zipu. No, taky si počkejte na meteorology. Je 6 hodin a 5 minut a dobré ráno, pokračuje písničko od Martina Maxi. Přeji příjemný poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Pohodu přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. No a zdravíme teď všechny řidiče a řidičky. Pojďte se s námi teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohledu plnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat předtím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické kontroly.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 4:07 posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, jehož součástí je také předpověď počasí. No a to má pro nás meteorolog Josef Cink, kterého mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak jaké máme aktuálně počasí tady u nás v karlovarském regionu?
2: Tak ve druhé polovině noci se nám začalo zatahovat, nad ránem se navíc přidal i občasný déšť. V současnosti máme v Karlovarském kraji tedy zataženo nebo skoro zataženo, většinou bez srážek, ty si dali na chvíli přestávku, no a ty aktuální teploty ty se nám pohybují většinou mezi 15 až 17 stupni Celsia.
1: To je tedy aktuální stav. No a dnešní den už nebude takový jako ten včerejší, veďte?
2: Přesně tak, čeká nás výraznější změna, přes střední Evropu postupuje studená fronta, ta nám přinese citelnější ochlazení, oproti včerejšku budou už ty dnešní maximální teploty o nějakých 9-10 stupňů nižší. Po celý dnešní den nás bude provázet počasí především s velkou oblačností, zataženo nebo skoro zataženo, no a tato velká oblačnost bude provázená sem tam občasným deštěm nebo přeháňkami k slábnutí a ustávání. Srážek by pak mělo docházet až během pozdějšího odpoledne. Na večer by pak mělo docházet od severozápadu pak postupnému ubývání oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty, ty nám vystoupí dnes již jen na 18 až 21 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam naměříme maximální teploty kolem 14. No a vítr ten bude foukat od západu, bude mírný s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a při přechodu fronty se pak mohou objevit lokální nárazy až kolem 15 metrů, což je v přepočtu rychlost až kolem 55 km v hodině. Biometeorologická zátěž, ta je pro dnešní den přesto všechno hodnocena jako mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Středeční ráno trávíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Za 7 minut bude 6:30. No a jestli pak víte, co nového vzniká na evropských divadelních scénách, tak přesně to prozradí Festival divadlo, který dnes začíná v Plzni. V průběhu jednoho týdne uvede 40 inscenací z Česka i zahraničí. První z nich budou tkalci katovického Slezského divadla Stanislava Vyspianského.
1: Dobrý, Andorkuš, co to mají nelíbe kladky?
2: Skoč ještě na dvůk nohy!
3: Ten driačínský rukopis Mají Klečevské je takovou ostrou výpovědí o podmínkách, ve kterých žijeme.
4: Říká dramaturgině festivalu Dora Štědroňová.
3: Každé představení, které vlastně přivážíme, uvedeme, tak je zprávou o stavu dnešního světa.
4: Kromě tkalců uvidí diváci v Plzni také varšavský nový teatr s inscenací Elizabeth Costello polského režiséra Krzysztofa Warlikowského. V ní se představí i 88letá herečka Maja Komorowská. Ta se objevila například ve filmu Andřeje Vajdy Člověk ze železa, který získal zlatou palmu v Cannes a byl nominován na Oscara.
5: Pytanie, czy artysta naprawdę jest herosem, odkrywcą, jakiego udaje?
6: Ona zaś zdecydowała, że nie będzie mówić o sobie i swoich powieściach.
4: Vůbec poprvé se pak v Česku představí francouzský režisér Samuel Achache s divadelně hudební inscenací Bez fanfár pařížského Théâtre des Bouffes du Nord. Výrazný prostor ale dostanou i české soubory, včetně těch loutkářských, říká dramaturg Michal Zahálka.
7: Mám velkou radost, že se nám povedlo do programu po nějaké delší době zařadit amatérské soubory nebo tvůrce Hanu Voříškovou a Tomáše Hájka se dvěma inscenacemi, které se budou hrát v jednom bloku. Svým způsobem se tak přihlašujeme i k oslavě toho, že Hraní českého amatérského divadla bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
4: České divadelní scény bude v Plzni reprezentovat také třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo Pražské Davidské divadlo.
7: My jsme hodně stáli o krkavce z Davidského divadla a jsme rádi, že se nám nakonec povedlo se s Davidským divadlem domluvit, protože jejich možnosti zájezdovat jsou hodně omezené a tahle inscenace je na zájezdování hodně náročná. Hodně stojíme o to, abychom ji prezentovali zahraničním divákům a dali jim najevo, že to je opravdu jeden z highlightů toho letošního ročníku. Osobně se teda domnívám, že to je jedna z opravdu evropských inscenací, které v Českém divadle máme a že by měla opravdu jezdit a být vidět.
4: Festival divadlo potrvá v Plzni do 17. září a nabídne také několik venkovních představení v centru města. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary budou dál odebírat teplo od Sokolovské uhelné. Zastupitelé schválili pokračování spolupráce. Město vlastní zdroj tepla stavět nebude. Podle vedení by jeho vybudování stálo více než 3 miliardy korun. V kostele svaté Anny v Karlových Varech Sedleci pokračují záchranné práce. Tentokrát se týkají dřevěné varhaní skříně. Další opravy ale budou pokračovat. Na řadu přijde rekonstrukce obrazů z roku 1620 nebo úprava kamenného soklu na historickém objektu. Karlovy Vary od pátku do neděle hostí další ročník City Triathlonu. Program závodů nabídne kategorie pro všechny věkové i výkonnostní skupiny a veřejnost se může stále přihlašovat prostřednictvím internetu. Nedělní závod je i letos součástí série Mistrovství světa. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise i nadále v potenciálním střetu zájmů, řekla to mluvčí Evropské komise Louise Bogueová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro holding Agrofert. Británie zavede obchodní sankce na zboží, které pochází z nelegálních židovských osad na západním břehu Jordánu. Jde o reakci na pokračující nelegální výstavbu židovských osad na palestinských územích. K Británii se připojili mimo jiné i Kanada, Dánsko nebo Polsko. Čeští volejbalisté odletí do Itálie, kde v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Šampionát začnou Češi v Modeně v pátek proti Řecku, pak se utkají se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem. A dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť nebo přehánky, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských lázních je z důvodu opravy zúžená vozovka na místní komunikaci v městské části Stanoviště.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za okny se nám probouzí nový den, středa 9. září a svátek mají dnes Daniely. Tak význam tohoto jména a nejen ten připomene v kalendáriu Petr Jungmann, ale ještě předtím se dozvíte, s kým si dnes odpoledne budeme povídat ve studiu, tak ať se vám hezky vstává do středečního rána. Je 6:30 a 2 minuty.

on. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Dnešní dobré ráno vyplnila i jedna z písniček Karla Zicha Beatles bylo víc. A já připomenu, že už pozítří odstartuje v Karlových Varech už 9. ročník festivalu Vary září. Ve dnech 11. a 12. září se tedy Karlovy Vary znovu posetmění promění v zářící galerii pod širým nebem. A letošní ročník zároveň připomene i 5 let od zápisu lázeňského trojúhelníku na seznam UNESCO. No a jaký bude letošní program a na co všechno se budou moci návštěvníci těšit? Tak to se dozvíte od našeho hosta dobrého odpoledne, kterým bude umělecký šéf týmu Pyrotera Marek Solnička. Povídat se s ním budeme dnes po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zataženo nebo skoro zataženo a teploty 15 až 17 stupňů Celsia. Tak přesně tak vypadá dnešní ráno v karlovarském regionu a čeká nás velká oblačnost, občasné srážky a také ochlazení. Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky, k večeru pak očekáváme ustávání srážek a od severozápadu postupně i ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 17 stupni, odpoledne se začne ochlazovat. Fouká jen mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, místy přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď ta si nachystala stupeň číslo 1, tedy mírnou záležitost. No a ještě přidám informaci o čase, čekám pár sekund a bude 6:45. Dobré ráno.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: ain't gonna have planned it.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60 má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: rozhlas.cz. Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Znovu otevřené obory sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech studenty přilákali. V Karlovarském kraji v červenci přibylo lidí bez práce. Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. A dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Dobré ráno. Střední umělecko-průmyslová škola v Karlových Varech znovu otevřela obory sklář a keramik. Do prvního ročníku nastoupilo 10 žáků. Jedná se o maximální počet studentů pro letošní školní rok. V příštích letech by jich mělo být víc. S odbornou výukou pomůžou porcelánka Tun 1794 v nové roli a sklárna Mozr. Oběma podnikům totiž chybí zaměstnanci, potvrdil generální ředitel sklárny Martin Dvořák.
3: Obory jako je brusič, nebo obory jako je kulič nebo hranář, to jsou přesně ty obory, kde ještě potřebujeme zaměstnance. Nabízíme možnost stát se opravdu odborníkem v té dané práci a zároveň nabízíme velmi kreativní práci. To znamená, že každý, kdo u nás nastoupí, tak není jenom číslem, není jenom zaměstnancem, řekněme spíchačkama, ale nabízíme značnou část kreativní seberealizace každému.
2: Oba tradiční řemeslné obory pomohlo oživit Karlovarský kraj, který studium 5 budoucích skládá a 5 keramiků finančně podpoří. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v červenci vzrostla na 5,8%. Oproti předchozímu měsíci je to nárůst o 0,1% bodu. Úřad práce evidoval v regionu na konci července přes 11 700 lidí bez práce. Nárůst zaznamenaly všechny okresy v kraji, pokračuje ředitel krajské pobočky úřadu práce Pavel Kučera.
4: Skladba volných míst se výrazně nemění, stále je největší zájem o pracovníky na pozici skladníků, montážních dělníků, elektromechaniků a také pracovníků v oblasti služeb.
2: Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu nahradí současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
5: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
6: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
5: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
7: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
5: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50%. Sport. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska 1-2 na sety. Naopak do semifinále 4 hry se dostal česko-americký pár Siňaková-Townsendová.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť nebo přehánky, které budou k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ať už vás probudil do dnešního rána budík na 7, nebo naše zprávy, anebo to byla vůně dobré kávy, kdo ví. Ať už to tedy bylo zkrátka cokoliv, přejeme vám příjemné vstávání do středy 9. září. A aby se vám skutečně dobře vstávalo, tak jsme pro vás připravili písničky od Petra Reska a taky Pavla Bobka. Slovo dostanou i děti v anketě Ahoj rádio, dozvíme se, proč je chození do školy povinné. A také uslyšíte o tom, že Karlovy Vary budou na dodávkách tepla dál spolupracovat se společností Sokolovská uhelná. No a kdy oba partneři podepíší smlouvu, tak to víc nám poví náš redaktor Zdeněk Trnka, který přijde do studia krátce po 7:45. Tak nás poslouchejte dál, je 7:06. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč je chození do školy povinné?
1: Aby jsme se něco naučili.
2: Aby jsme byli chytrý.
3: Aby jsme se mohli učit.
4: Aby jsme nebyli hloupí.
5: Aby jsme něco věděli.
6: Abychom mohli v budoucnu mít nějaký dobrý pracovní povolání.
7: Aby jsme dostali vzdělání.
8: Aby jsme měli dobrý povolání, aby jsme něco věděli.
9: Aby jsme byli chytrý, aby jsme měli dobrý známky.
10: Aby jsme byli slušní.
11: Můžeme dělat úkoly strašný a potom je dobře počítáme.

0: počasí.
1: S písničkou od amerického písničkáře a skladatele Paula Simona jsme se přehoupli v čase přes 7:45 a spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do středy, která má zataženou nebo skoro zataženou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 15 až 17 stupni Celsia. A jak bude přes den? Tak dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky. K večeru pak očekáváme ustávání srážek a od severozápadu postupně i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 14 až 17 stupňů a odpoledne se začne ochlazovat. Fouká mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, místy přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: 7 míst, 7 různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

0: Tak určitě jste poznali zpěvačku Olgu Lounovou. V dobrém ránu se nám připomněla s písničkou Jsem optimista a za 10 minut bude 7:30. Karlovy Vary budou dál odebírat teplo od společnosti Sokolovská uhelná. Ta bude dodávky tepla pro lázeňské město zajišťovat stejně jako dosud dálkovým přivaděčem z areálu ve Vřesové. Těžařská firma by měla v budoucnu zajistit provoz potrubí, také jeho modernizaci. No a s podrobnostmi teď přišel do studia Zdeněk Trnka, kterého vítám. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. To konečné rozhodnutí o další spolupráci mezi lázeňským městem a Sokolovskou uhelnou padlo včera v podvečer v rámci řádného zasedání zastupitelstva města. Vedení lázeňské metropole se přitom zajištěním dodávek tepla zabývalo dlouhodobě. Takzvaně ve hře byly dvě hlavní varianty, buď stavba nové moderní teplárny, nebo pokračování dodávek tepla dálkovým přivaděčem z areálu Sokolovské uhelné dálkovým přivaděčem za úplně nových podmínek. Nakonec tedy zastupitelé zvedli ruku pro spolupráci s těžařskou firmou, i přesto, že dálkové potrubí měří 15 kilometrů a jeho velká část vede nad terénem a v současné době je v podstatě zastaralé.
0: Proč se zástupci Karlových Varů vlastně rozhodli pro zajištění dodávek tepla pro lázeňské město dálkovým potrubím?
1: Hlavně je to kvůli tomu, že vybudování vlastního zdroje tepla by znamenalo pro lázeňské město astronomickou investici kolem 3 miliard korun. Problematické by bylo také hledání místa pro novou teplárnu. Naproti tomu spolupráce se Sokolovskou uhelnou bude pro město znamenat hned několik věcí najednou. Těžaři zajistí modernizaci stávajícího přivaděče i jeho následný provoz. Sokolovská uhelná také s ohledem na emisní normy postupně zmodernizuje své provozy a teplo bude vyrábět za pomoci plynu, spalováním tuhých alternativních paliv a dalších obnovitelných zdrojů. V pětičlenné dozorčí radě budoucí společné firmy bude mít město Karlovy Vary 3 zástupce, jednoho město Chodov a jednoho Sokolovská uhelná, a to zajistí vliv na cenu tepla i další investice.
0: Tak včera zastupitelé záměr spolupráce s těžařskou firmou odhlasovali. Takže Zdeňku, víš, kdy obě strany podepíšou detailní smlouvy?
1: Obě strany podepíšou detailní smlouvy do konce letošního roku. Připomínám, že Sokolovská uhelná už teď dodává na Karlovarsko teplo pro 30 tisíc domácností.
0: Karlovarští zastupitelé rozhodli o další modernizaci městských teplofikací. Zajišťovat je budou tedy společně se Sokolovskou uhelnou a to byla ranní informace od našeho redaktora Zdeňka Trnky, kterému děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Hezké ráno.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výhled.

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromů na trakční vedení. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Omezení předpokládají České dráhy do dnešních 12 hodin a 30 minut. Město Sokolov opravuje cesty v Husových sadech. Úpravy budou zahrnovat výsadbu zeleně, pokládku nových povrchů cest a obnovu městského mobiliáře. Za víc než kilometr nových cest město zaplatí přibližně 8 milionů korun. Práce zaplatí ze svého rozpočtu. V Novém Sedle na Velké Aně začala výstavba nového dětského hřiště. Náklady jsou 5 milionů korun bez DPH a město je zaplatí ze svého rozpočtu. Nové hřiště už má položenou betonovou plochu. Město provádí terén úpravy a bude instalovat lavičky s odpadkovými koši. V Česku chybí stále víc ambulantních specialistů. Nedostatek lékařů v některých oborech není jen v okrajových regionech. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Hlavní příčinou nedostatku je to, že současní lékaři stárnou a absolventi jdou radši do nemocnic, aby nemuseli řešit provoz vlastní ordinace. V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli Královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa. Bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Denii. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 64 se v úseku až Hazlov na Chebsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Zpevněná krajnice je uzavřená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátké zprávy s Lenkou Polákovou skončily v 7:30 a dobré ráno plné informací z našeho regionu, plné pravidelných rubrik, příspěvků a reportáží pokračuje dál. No a já doufám, že vás teď potěšíme písničkami od Hany Zagorové a Valdemara Matušky, po níž prolistujeme noviny spolu s Danou Jelínkovou. No a také si pustíme krátkou ukázku z pořadu Alex a host, v níž se dozvíme, čím fascinuje profesora Aleše Stuchlíka obor neurovědy. Tak buďte s námi.

0: Dnešní noviny.
1: Hezké ráno přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Máme 8 minut po půl osmé, jsme v polovině pracovního týdne a na programu přehled tisku. Středečními regionálními novinami listovala editorka vysílání Dana Jelínková, které přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak pojďme začít regionálním deníkem, o čem píše.
2: Divoké šelmy se stávají tradiční součástí Krušných hor. Hnutí Duha šelmy má zatím letos potvrzená jedny vlčata. Stav vlčí populace se oproti stavu před 3 lety o něco snížil, i když se šelmy aktuálně vyskytují v 5 lokalitách Krušných hor. Navíc je potvrzené, že se v regionu aktuálně pohybuje několik rysů ostrovidů pocházejících z německého projektu Relinx Sachsen. Situace v Krušných horách je podle ochránců přírody stabilní. Podrobnosti najdete na titulní straně. Také se dočtete, že Plzeňský kraj dá téměř 47 milionů korun na organizaci zimní olympiády dětí a mládeže, která bude příští rok v lednu. Proti původnímu rozpočtu z roku 2022 je to o téměř 15 milionů korun víc. Důvodem je inflace, zdražování energií, potravin, ubytovacích kapacit a dalších vstupů.
1: Co si zjistila v deníku Právo?
2: V Šumavském národním parku v cenném území nad kaňonem řeky Křemelné na pomezí obcí Prášily a Čachrov se nachází území velikosti 2 fotbalových hřišť, kde je 1000 tun kontaminované zeminy. V podloží je přibližně 200 sudů a desítka velkoobjemových nádob s kapalným chemickým obsahem. Území v místech bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Klatovsku teď střeží policie a na podzim začne sanace za zhruba 200 milionů korun. Potrvá v několika etapách až do roku 2028 a její součástí bude i podrobný hydrogeologický průzkum. List připomíná, že Karlovy Vary získaly vedle ikonické bronzové sochy Kamzíka na skalním ostrohu další jeho podobu. Nové dílo z oceli vytvořil výtvarník Tomáš Dolejš. Stojí přímo u vycházkové trasy. Nová plastika připomíná místní historii a při procházce lázeňskými lesy nabízí obyvatelům i hostům další místo k zastavení.
1: No a co se dočteme ještě v regionální příloze Mladé fronty dnes?
2: Na loveckou vášeň doplatil 48-letý cizinec. Při návratu z legálního lovu na Chebsku střelil u Křepkovic jelena siku, který stál u silnice. Ani se přitom neobtěžoval vystoupit z auta. Policie ho obvinila z pytláctví a pokusu o krádež. Soud mu zabavil zbraň a vyměřil pokutu. No a vybudovat veřejné psí hřiště se rozhodla radnice v Sokolově na nevyužitém pozemku v centru města. Projekt vyjde městskou kasu na přibližně 310 tisíc korun a hotovo by mělo být koncem letošního října.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, v dobrém ráno přinášíme předpověď počasí. Tak dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky. K večeru pak očekáváme ustávání srážek a od severozápadu postupně i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách naměříme 14 až 17 stupňů. Fouká mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, místy pak přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, mírný stupeň zátěže.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Hudební skupina Slza se nakrátko zastavila, aby nás pozdravila svou písničkou a za 10 minut bude 8 hodin. Čekají nás úderem 8. čerstvé zprávy s Lenkou Polákovou a odpoledne po 13. hodině, nezapomeňte, budeme vysílat pořád Alex a host. Tentokrát pozvání přijal neurokouč, profesor Aleš Stuchlík. No a my se dozvíme například i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl od jak živa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím, čím dál tím víc.
0: Celý rozhovor s profesorem Alešem Stuchlíkem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy.

0: Vary, zprávy.
1: Na Chebsku nejezdí vlaky kvůli popadaným stromům. Letní vysoké teploty a dlouhodobé sucho donutily některé starší stromy v Krušných horách schodit listí. Jestli přežijí, ukáží až jarní měsíce. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. A bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť, teploty do 21 stupňů. Jsou tu nové zprávy, Alenka Poláková. Dobré ráno. Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromů na trakční vedení. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. V úseku je zajištěná náhradní autobusová doprava. Omezení předpokládají České dráhy do dnešních 12 hodin 30 minut. Do spadlého stromu pak najel vlak na regionální trati u Horšovského Týna na Domažlicku. V úseku mezi Poběžovicemi a Staňkovem je zastavený provoz a jezdí tam náhradní autobusová doprava. Lesníci zaznamenali v Krušných horách na Mostecku a Teplicku množství stromů ve vyšších a středních polohách, které předčasně schodily listí. Důvodem jsou letní vysoké teploty spojené s dlouhodobým suchem. Jestli hlavně starší porosty přežijí zimu, bude jasné až příští rok na jaře, říká lesní správce Lesů České republiky Aleš Kilp.
2: Stromy zareagovaly na ten nedostatek vláhy, olistnění je prořídlé, mnohdy stromy jsou bez listů úplně. Tímhletím způsobem se snaží optimalizovat ten hydrický režim ve smyslu příjmu a vydání vody. Je to přirozená reakce, která pomáhá tomu stromu přežít nepříznivé podmínky.
1: Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů, vysvětluje předseda senátorského klubu KDU ČSL Josef Klement.
3: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. Apropo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi odmítá. Horní komora podle ní množstvím pozměňovacích návrhů způsobila chaos. Senátory tak sněmovna zřejmě přehlasuje. Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění, útok způsobil taky požár. Bezpilotní letoun dopadl včera večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Sport. Domácí fotbalová šance liga nabídne dvě dohrávky původně odložených zápasů pátého kola. Jablonec v 17 hodin nastoupí doma proti Baníku Ostrava. O dvě hodiny později přivítá Hradec Králové plzeňskou Viktorii. Počasí. Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť nebo přehánky, které budou k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/21 u obce Drmoul na Chebsku se opravuje povrch vozovky. Provoz je převeden do protisměru a jezdí se jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Víte, proč nebolí stříhání nehtů? Tak i to se dozvíme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. No a to není všechno. Na počasí se zeptáme plzeňských meteorologů a taky se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Je 8 hodin a 5 minut a teď doufám potěšíme všechny příznivce rockové hudby a skupiny Turbo. Přeji všem hezký poslech a dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Göteborgu nám přišla zaspívat formace Ace of Base a jsem sama zvědavá, jakou předpověď počasí nám nabídnou meteorologové.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a ve vysílání vítám meteoroložku Martu Suchou. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak ještě než se dostaneme k tomu zítřejšímu dni, tak nám prosím nejprve prozraďte, jak bude dnes.
2: Tak dnešní počasí bude už pod vlivem zvlněné studené fronty postupující přes střední Evropu k východu. Bude mít úplně jiný charakter, než mělo to včerejší. Během dne bude většinou zataženo, lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Na západě a severozápadě kraje bude srážek méně než jinde v regionu, ale i tam, kde dnes zaprší, tak budou srážky jen slabé. K večeru pak budou od severozápadu ustávat a začne ubývat oblačnost. Včera byl v Sokolově ještě tropický den, teplota se tam dostala 0,2 nad 30 stupňů Celsia, dnešní maxima budou v průměru o 10 stupňů nižší, očekáváme je od 17 do 20 stupňů s tím, že 20 stupňů Celsia naměříme skutečně jen výjimečně. Na horách budou teploty odpoledne nebo v kolem poledne mezi 13 a 16 stupni Celsia, odpoledne se pak bude ochlazovat. Povane mírný západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak na rozdíl od toho včerejšího dne se nám tedy dnes ochladilo. A jaké počasí máme očekávat pak ve čtvrtek?
2: V noci bude ubývat oblačnost, v její druhé polovině očekáváme převážně polojasno, přechodně až skoro jasno, v údolích se mohou ráno ojediněle vytvořit mlhy, dopoledne bude slunečno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer začne přibývat i vysoká oblačnost od jihu, zítra ale zůstaneme bez srážek. Nejnižší noční teploty budou nižší, bude čeká nás chladné ráno při zmenšené oblačnosti, klesnou ráno teploty na 9 až 6 stupňů Celsia. Maxima budou podobná jako dnes, mezi 17 a 20 stupni, na horách od 13 do 16 stupňů Celsia a vítr tempované pouze slabý západní až severozápadní.
0: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Martou Suchou. Moc vám za to děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: ale příjemný a něčím nerušený poslech přejeme všude tam, kde jste si naladili naše ranní vysílání s datem 9. září. Dívám se na hodiny, za 7 minut bude 8:30 a my se teď podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, tak to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 20 mezi Karlovými Vary a Plzní, nedaleko obce Kfely, jsme v loňském roce za úplné uzavírky komunikace opravovali most. Objízdná trasa vedla po souběžné silnici, jejíž opravu právě zahajujeme. Během prací, které jsou v plánu od 7. září do začátku října, vyměníme povrch vozovky a upravíme krajnice. Oprava vyjde na 3 miliony korun.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromů na trakční vedení. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Omezení předpokládají České dráhy do dnešních 12 hodin 30 minut. Karlovy Vary budou dál odebírat teplo od Sokolovské uhelné. Zastupitelé schválili pokračování spolupráce. Město vlastní zdroj tepla stavět nebude. Podle vedení by jeho vybudování stálo více než 3 miliardy korun. Karlovy Vary od pátku do neděle hostí další ročník City triatlonu. Program závodů nabídne kategorie pro všechny věkové i výkonnostní skupiny a veřejnost se může stále přihlašovat prostřednictvím internetu. Nedělní závod je i letos součástí série Mistrovství světa. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Pražské arcibiskupství ho zapůjčilo do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., bude součástí mezinárodní výstavy. Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Čeští volejbalisté odletí do Itálie, kde v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Šampionát začnou Češi v Modeně v pátek proti Řecku, pak se utkají se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem. A dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť, teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na dálnici D6 ve směru ze Sokolova na Karlovy Vary se u obce Hory srazila 3 osobní auta. Tvoří se tam kolony, doprava je svedena do jednoho jízdního pruhu, počítejte se zdržením. A v Karlových Varech se v ulici Matonyho nábřeží u výjezdu na Prahu srazila 2 osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Půl deváté a 2 minuty, ladíte rádio vašeho kraje a dnes popřejeme k svátku Danielám. Daniela je ženské křestní jméno, které pochází z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tak pro Danieli to máme nachystanou písničku od Leony Machálkové a hned potom, co nám dospívá Václav Neckář, budeme soutěžit.

0: písničku Dobrá zpráva nám zaspíval Václav Neckář a dobrá zpráva je, že před námi je soutěž. Máme pro vás vstupenky na komentovanou prohlídku chebského hrázděného statku v Milíkově. Vyhrát je můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37, tak odložte práci stranou a pojďte zkusit štěstí v dnešní soutěži. Chebský hrázděný statek v Milíkově ve svých expozicích prezentuje proměny venkovského života na přelomu 19. a 20. století. Statek je obklopený malebnou krajinou a je tak ideálním cílem pro pěší túry a cyklistické výlety. A my nabízíme dvě vstupenky na poslední letošní komentovanou prohlídku s názvem Hospodářův rok, která na statku Milíkov proběhne teď v sobotu 12. září od 16 hodin. Tak o vstupenky na prohlídku se s námi můžete právě teď zasoutěžit na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená, kdo pak je tam? Dobré ráno, kdo pak se dovolal? Haló? Tak bohužel první nám vypadl z vysílání nebo asi položil sluchátko telefonní, tak uvidíme, jestli teď někoho uslyšíme. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak ženský hlas, ano?
1: Ano, ano, tady Markéta z Karlových Varů.
0: Pardon, přeslechla jsem křesní jméno.
1: Markéta z Karlových Varů.
0: Ano, tak já vás zdravím. Právě dnes slaví své 660. narozeniny známý herec Hugh Grant, který se zahrál v řadě romantických komedií, stvárnil role například ve filmech Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill, Láska nebeská nebo v deníku Bridget Jones si taky zahrál a v dalších filmech. A my se vás ptáme, jaké je Hugh Grant národnosti? Americké, britské nebo německé? Co myslíte?
1: Tak já zkusím za B.
0: Britské, myslíte? A je to tak? Je to skutečně tak? Máte pravdu, herec Hugh Grant se narodil 9. září roku 1960, tedy před 660 lety v Londýně v Anglii, je tedy britské národnosti. Takže vstupenky máte v kapse. Já vám gratuluji, přeji hezký den.
1: Děkuji moc.
0: Naslyšenou, pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a v dobrém ránu přinášíme předpověď počasí. Tak dnes počítejme se zataženou nebo skoro zataženou oblohou. Místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky. A k večeru pak očekáváme ustávání srážek a od severozápadu postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 14 stupňů. Poledne se tedy začne ochlazovat. Fouká mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Místy pak může foukat přechodně i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná. Ještě pro zajímavost přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 9. září. Minimální teplota minus 2,8 stupňů Celsia byla zaznamenána v Šindelové v roce 2004. Zatímco maximální teplotu 29,8 stupňů Celsia tu naměřili Františkovy Lázně a bylo to v roce 1973.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

se vytrácíš, má lásko, zpíval Petr Janda a spolu s kapelou Olympic jsme se přiblížili k 9. hodině. Už za 9 minut se ve zprávách dozvíte, co nového u nás doma i ve světě. No a jak mi Lenka Poláková prozradila, tak v nich uslyšíte o tom, že organizace Chráněné bydlení Sokolov dnes slaví 35. výročí od svého založení a také přineseme rovněž aktuální informace o zajištění tepla pro obyvatele Karlových Varů. Tak to a víc ve zprávách, no a po nich se s vámi pozdraví Iva Kokešová, která vás provede dopoledním vysíláním. Od mikrofonu se tady s vámi loučí Jitka Brošková, já vám všem přeji krásný a pohodový den, mějte se, naslyšenou. Na

A my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Karlovy Vary budou na dodávkách tepla spolupracovat se Sokolovskou uhelnou. Sokolovská organizace Chráněné bydlení dnes oslaví 35 let od svého založení. Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka a bude skoro zataženo místy déšť teploty do 21 stupňů, zprávy Alenka Poláková. Zastupitelé Karlových Varů včera odhlasovali pokračování dodávek tepla pro lázeňské město od Sokolovské uhelné. Vlastní zdroj tepla

0: Město stavět nebude. V dohodě s těžařskou firmou si ale vyjednalo výhodné podmínky, které by měly mít vliv na cenu za teplo pro konečného zákazníka. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka je dohoda potvrzením důvěry mezi oběma partnery.
1: Zastupitel si uvědomí vážnost tématu a potřebuje jeho řešení. I to, proč jsme v zásadě tu cestu znali co nejrychleji a nejdříve, abychom mohli začít pracovat na tom celkovém řešení, které samozřejmě před nás staví několik let práce, abychom postupně ty zdroje uhelné nahrazovali moderními technologickými zdroji pro výrobu tepla. Teď je možnost se dostat k té vlastní realizaci.
0: Podle vedení Karlových Varů by měli detailní smlouvu zástupci města a Sokolovské uhelné podepsat v závěru letošního roku. Organizace Chráněné bydlení Sokolov dnes oslaví 35. výročí od svého založení. Spolek dlouhodobě pomáhá lidem s mentálním znevýhodněním k větší samostatnosti. Vedle chráněného bydlení nabízí od letošního roku taky novou službu podpory samostatného bydlení. Pokračuje ředitelka organizace Marcela Radová.
2: Asistentky do domácností klientů dochází a pomáhají jim s vedením těch domácností. Doprovází je k lékařům, na úřady, pomáhají s pracovním uplatňováním. Ti, co nemají práci, tak s nima hledají práci. Sociální pracovníci, ty mají zase na starost finanční situaci klientů.
0: Oslavu připravila organizace v Sokolovském Alfa klubu dnes od 10 do 15 hodin. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Irán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na iránské tankery. S odkazem na iránské revoluční gardy to uvedla agentura Tasnim. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody.
3: Počasí.
0: Dnes bude skoro zataženo, místy déšť, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 u obce Hory ve směru na Karlovy Vary se srazila 3 osobní auta. Tvoří se tam kolony, doprava je svedena do jednoho jízdního pruhu. Počítejte se zdržením. A v Karlových Varech se v ulici Matonyho nábřeží srazila 2 osobní auta. Projíždějte opatrně, přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je středa 9. září. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. V Plzni začíná Mezinárodní festival divadlo. Publiku se představí 26 souborů z 5 zemí. Jaký program nabídne první festivalový den, to vám řekneme už za chvíli.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Petr Novák, 10 minut po deváté. Plzeň od dnešního dne fandí divadlu, a to českému i zahraničnímu, na velkých i malých scénách, činohře i alternativě. Jaké inscenace patří mezi lákadla prvního dne Mezinárodního festivalu divadlo, zjišťovala Anděla Blašková.
1: Velkým dnešním tahákem je venkovní představení souboru Vossa Theatr, které se uskuteční na náměstí Republiky od 8 hodin večer a vstup na něj je zdarma. Na podrobnosti k představení s názvem První krok už se ptám jednoho z dramaturgů festivalu Michala Zahálky.
2: Velkolepá, taková podívaná s akrobací a velkými svítícími nafukovacími vesmírnými tělesy. To je skvělá věc, na kterou moc zvu. Kromě toho venkovního představení Vossy, tak v 17 hodin na Moving Station se odehraje slavnostní premiéra projektu What the Folk, což je taková velice očekávaná věc z dílny Soni Ferjenčíkové, což je tanečnice a choreografka, která se dostala na Slovensku dost do takového politického střetu se současnou slovenskou vrchností, a tady právě ten projekt, ve kterém se zaměřuje na folklor a jeho třeba i politické zneužívání, tak díky tomu, že ho koprodukuje Moving Station, tak se představí právě v české premiéře i festivalovým divákům.
1: Slavnostní zahájení festivalu obstará na nové scéně divadla J.K. Tyla od 19 hodin inscenace Tkalci.
2: Slavná hra Gerharda Hauptmana, klasika německého realistického dramatu konce 19. století. Ti Tkalci jsou v režii Mají Klečevské. Takový pohled na současnou společnost, ta hra Hauptmanova pojednává o vzpouře tkalců v polovině 19. století v Slezských Sových horách, kousek od Broumova. A tady je to zamyšlení nad tím, co se může stát se současnou společností, když bude přehlížet sociální problémy, kterými je třeba sužovaná.
1: Festival divadlo je několikaletý a v Plzni už tradiční. Z vašeho úhlu pohledu, co přináší Plzni potažmo divákům, které zavítají na festival?
2: My se snažíme divákům a divačkám v Plzni přinášet pestré zážitky. Já myslím, že pestrost je taková věc, která je pro nás hodně podstatná. Snažíme se přivážet divadlo, které je zábavné, které nějakým způsobem neotřelé, přináší nějaké experimentální tendence nebo ohledává právě současná témata, jak jsme o nich mluvili. Máme zkrátka výběr, ve kterém by si na své měl přijít v uvozovkách každý, a pevně věříme, jak o tom snad i naši plzeňští kolegové a plzeňské kolegyně mluví, že přinášíme nějakou inspiraci, ze které potom to město může i přes rok žít.
1: Přibližuje Mezinárodní festival divadlo dramaturg Michal Zahálka. Festival kromě inscenací nabízí také debaty, workshopy a další akce. V Plzni potrvá do 17. září. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Máme pro vás dneska připravené vyprávění Bolka Polívky a nazvali jsme ho Králičí nemoc.
2: Já mám tady příhodu, protože jsme tady kvůli těm příhodám, co lidi píšou, co prožili jejich přátelé. Píše mě tady taková příhoda z Ostravy. Ladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kuta. On byl na korunku. A oni, když do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře a jinak pořád králičí maso. Nevěděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí. Říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýre B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádí ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? Oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle, jak se to projevuje? On říká, prostě neotravuje. On říká, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci, a toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil svém hladu, ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žrálíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už tak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, to myxomatéz, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a to ti ani nebudu říkat, prostě se mě zvětšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi, já jsem tam odešel, ke kterému, takže Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
3: Inženýr B,
2: říkají tomu doktorovi H. Ty jsi ho znal? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru už čekal, že jsi pozval sestru. Kamaráda a dvě sestry a čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
4: Nezvyklá ročáda.
2: Doktoři v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no, já se domnívám, že mám myxomatózu. Říká, myxomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Ono, ne, chutná mrkev. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, ano, hlava, prostě hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Ale ty uši už opravdu, celý ty uši s růžovělý, ty ten ocásek mají ty bany, víš? Se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říká, na co klobouk? Že si tím říká, budu přece s tohle nemocí, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky. On říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, za minutku bude 9:30. Venkovní bazén v Plzni na Slovanech mohou lidé využívat i v zimě. Už po třetí ho zakryje nafukovací hala. Ruku k dílu přiložili technici i další zaměstnanci bazénu. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Kromě bohaté nabídky Mezinárodního festivalu divadlo, který v Plzni začíná právě dnes, máme i spoustu dalších zajímavých tipů. Na výstavu a zároveň na hudebně literární program můžete vyrazit do výstavní síně Masné krámy v Plzni. Od 17 hodin tam Západočeská galerie uvede Moudré blázny, komponovaný pořad poetického divadla. V Muzeu církevního umění v Plzni se můžete dozvědět víc o známém barokním obrazu. Od 17 hodin tam začíná přednáška Ohlas bičovaného Krista z Vízu v plzeňské diecézi. Povede ji historik umění Luděk Krčmář. Městská knihovna v Klatovech zve na workshop pro rodiče a děti od 6 let. Začíná v refektáři jezuitské koleje v 18 hodin. Jmenuje se Malé děti a technologie a zabývá se tématem, jak nastavit zdravý vztah k technologiím od raného dětství a jak vyvážit digitální a reálný svět. Jak se z generace na generaci přenáší podvědomé návyky a přesvědčení, zjistí návštěvníci přednášky Jany Slezákové v městské knihovně Ostrov. Od 17 hodin můžete zjistit, kdo nebo co má vliv na naše emoční reakce nejen při výchově dětí, ale i v partnerství a v rodině. Na Karlovarskou hvězdárnu můžete přijít od 18 hodin a 18 minut na besedu s hvězdářem. Dneska má premiéru přednáška o planetě Saturn a jeho uchvatných prstencích, které se právě otevírají. Za jasné oblohy pak můžete využít večerní pozorování. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.

0: plzeňském bazénu na Slovanech připravují venkovní bazén na další část sezóny. Díky nafukovací hale v něm budou moci lidé plavat i v zimě. Halu tvoří dvě plachty, mezi nimi cirkuluje vzduch, který slouží jako izolace. S přípravou plachet přišli kromě techniků pomoci i zaměstnanci bazénu.
1: Musíte mít značné množství lidí, kteří jsou po těch stranách toho bazénu a tu jednotlivou plachtu prostě popotahují po té hladině.
2: Říká technický vedoucí bazénu Slovany Jan Šefl.
1: Tam pán, co tam stojí na tom kraji toho bazénu, tak ten dělá hej, rup a každý vždycky popotáhne ten metr, co má. Při odstraňování nafukovací haly, což bylo v květnu, tak nás tady bylo 70.
3: Tak taháme, jo? Jdeme!
4: Hejte!
3: Jdeme!
1: Ta realizační firma tady má zaměstnance jenom 12. Tady jsou od plavčíků, po trenéry. My jsme se tady snažili prostě nahnat lidi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spjatý s tím plaveckým bazénem, tak aby nás bylo co nejvíc. To samotné natažení prostě trvá, nevím, 10 minut možná, jo, pak se musí přikotvit a pak bude následovat ta druhá vrstva té plachty.
2: V plachtě jsou otvory jako je ve stanu a každý z nich je nutné nasadit na příslušnou kotvící tyč. Technik je následně zajistí maticemi. Vy jste pomáhal teda i zevnitř z toho bazénu. Proč bylo nutné, abyste tam skočil?
5: Protože v té plachtě je takovej výřez a ten jsme museli držet nad vodou, protože kdyby se dostal pod hladinu, tak celá ta plachta nabere vodu a pak už nebude možný vytáhnout nahoru.
2: Říká jeden z pomocníků a zároveň plavců ze zdejšího sportovního klubu Jan. S natahováním plachty pomáhá i recepční Aneta.
6: My jsme vzali na jedné straně tu plachtu a tahali jsme ji, aby byl ten bazén teď zakrytý a mohl se následně nafouknout ta hala.
2: A už jste někdy uvnitř zimní haly plavala?
6: Já jsem dřív plavala závodně a je to vlastně podobné jako v krytém bazénu, akorát je tam trošku možná chladněji a je to takové jako zvláštní pocit koukat na ten vršek, ale jinak se tam plave úplně krásně jako v krytém bazénu.
2: Nafukovací halu budou technici připravovat na zimní provoz ještě do konce týdne. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 9:45 a k tomu jednu minutku do zpráv. Stihneme ještě samozřejmě kalendárium. Petr Jungmann připomene třeba první pravidelnou leteckou poštu na světě a také tenistku Martinu Navrátilovou a bude to už za chviličku.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: esto.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Znovu otevřené obory sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech studenty přilákali. Sokolov opravuje cestní síť v Husových sadech. V Kladně skončil zásah hasičů u schořelého supermarketu. A dnes bude skoro zataženo, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Střední umělecko-průmyslová škola v Karlových Varech znovu otevřela obory sklář a keramik. Do prvního ročníku nastoupilo 10 žáků. Jedná se o maximální počet studentů pro letošní školní rok. V příštích letech by jich mělo být víc. S odbornou výukou pomůžou porcelánka Tun 1794 v Nové roli a sklárna Mozr. Oběma podnikům totiž chybí zaměstnanci, potvrdil generální ředitel sklárny Martin Bořák.
3: Obory jako je brusič, nebo obory jako je kulič nebo hranář, to jsou přesně ty obory, kde ještě potřebujeme zaměstnance. Nabízíme možnost stát se opravdu odborníkem v té dané práci a zároveň nabízíme velmi kreativní práci. To znamená, že každý, kdo u nás nastoupí, tak není jenom číslem, není jenom zaměstnancem, řekněme spíchačkama, ale nabízí

0: zimě značnou část i kreativní seberealizace každému.
1: Oba tradiční řemeslné obory pomohlo oživit Karlovarský kraj, který studium 5 budoucím sklářů a 5 keramiků finančně podpoří. Město Sokolov opravuje cesty v Husových sadech. Úpravy budou zahrnovat výsadbu zeleně, pokládku nových povrchů cest a obnovu městského mobiliáře. Veškeré práce město zaplatí ze svého rozpočtu. Za víc než kilometr nových cest město zaplatí přibližně 8 milionů korun, říká Luboš Pravec z odboru správy majetku.
2: Nová zámková dlažba bude vlastně ve stejném provedení jako protilehlém parku zámeckém. Nedotkne se tato výměna cyklostezky, to bude nadále asfalt. Přibude i nová zeleň a předpokládáme, že dokončena by mělo být někde zhruba začátkem prosince letošního roku.
1: Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel, informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár způsobený zkratem se hasičům podařilo zlikvidovat včera večer. Zásah tam už ukončili i jednotky, které pomáhaly se speciální technikou rozebrat shořelou budovu. Plameny podle odhadů způsobily škodu ve výši 120 milionů korun. Na místě nebyl nikdo zraněný. Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes přicestuje do Polska. Sejde se tam s premiérem Donaldem Tuskem, se kterým chce probrat zavedení nových daní, které mají pomoct financovat dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Zavedení nových celounijních poplatků pak bude hlavním tématem i další Costovy schůzky. Odpoledne by se totiž měl z Varšavy přesunout do Berlína, kde se sejde s německým kancléřem Friedrichem Mercem.
3: Počasí.
1: Dnes bude skoro zataženo, místy déšť, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nehoda 3 osobních aut na D6 u obce Hory ve směru na Karlovy Vary by měla být už došetřená a odstraněná. A v Karlových Varech se v ulici Matonyho nábřeží srazila 2 osobní auta. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme 4 minuty po 10. Na úvod této hodiny jsme pro vás připravili skupinu Kamát a také Helenu Vondráčkovou a pak už vás čeká setkání s našimi dnešními hosty. Budeme si povídat o sobotní velké akci s názvem Hrdinové Plzně. Počkejte si na to.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, máme 10 minut po desáté. V sobotu 12. září se v amfiteátru a parku za Plazou koná akce Hrdinové Plzně. Pozvat nás dnes dopoledne přišli pan Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení magistrátu města Plzně. Vítám vás, dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: A spolu s ním také paní Andrea Gregorová ze stejného odboru, vedoucí oddělení prevence kriminality. I vás vítám, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Hrdinové Plzně už mají nějakou historii, po kolikáté se konají. Měnila se také místa konání, měnil se název. Paní Gregorová, udělejte nám v tom trochu pořádek.
2: Tak skutečně, jak říkáte, tato akce má dlouhou historii, protože vlastně se pořádá od vzniku našeho odboru, což bylo v roce 2009. A už v té době tedy jsme měli menší formát, probíhala vždycky na stejném místě jako teď, takže v lokalitě za Plazou. A bylo to hlavně pro školní děti a bylo to v době vlastně většinou jsme to měli v týdnu, v pátek. My jsme si potom říkali, že to je strašně škoda, protože těch složek, který se do toho zapojují a vlastně ta jejich energie a to, co všechno musí vynaložit, v podstatě to dělají zdarma, tak jsme říkali, že by bylo určitě žádoucí, aby to viděla širší veřejnost a vlastně jsme ten formát potom udělali teď, to, co budeme mít i za Plazou pod názvem Hrdinové Plzně, protože jsou to skutečně všichni hrdinové a probíhá to teda v rámci víkendu, aby mohla široká veřejnost navštívit tu akci. Ten program je cílený hlavně na rodiny s dětmi, takže si tam určitě najdou svoje zážitky.
0: Mladí, střední i starší.
2: Určitě,
0: prostě celá
2: určitě,
0: rodina.
2: Celá rodina.
0: Řekněte mi, koho všeho zařazujeme pod ten pojem Hrdinové Plzně. Já myslím, že si lidé především představí policii, hasiče a zdravotnické záchranáře, ale těch hrdinů je mnohem víc.
2: Určitě, samozřejmě vy jste vyjmenovala ten základní integrovaný záchranný systém, ty základní složky, ale je to celá řada ostatních složek. Já je ani nemůžu všechny vyjmenovat, určitě svoje místo tam má městská policie Plzeň, ale dále jsou to třeba horská služba, vězeňská služba, celní správa a tak dále, já nechci nikomu, ale opravdu je jich hodně, když vám řeknu, že na celé té akci máme tam vlastně 19 stanovišť, které si budou moct i ty návštěvníci projít, takže je to 19 jednotlivých organizací, složek, které jsou zapojeni. A celou tu akci mají na starost takřka 250 lidí, zajišťují za všechny ty organizace, takže je to opravdu velká akce. No.
0: Je to akce jako hrom. Pane Průšo, pojďme trošičku posluchačům vysvětlit, jaký je vztah magistrátu města Plzně k těmhle těm hrdinům Plzně, k těm všem složkám, o kterých paní Gregorová hovořila.
3: Tak náš odbor vznikl v roce 2009 jako jakýsi koordinátor těchto bezpečnostních složek. Poté došlo i k rozšíření na oblast krizového řízení, čímž pod sebe vlastně zapojujeme, říkala kolegyně, veškeré složky integrovaného záchranného systému plus ty další složky, které se podílejí nejenom na zajišťování krizových opatření, ale i na bezpečnosti. Já dneska mohu říci, že město Plzeň v současné době má zřízeno 16 jednotek sboru dobrovolných hasičů, které jsou zařazeny do plošné požární ochrany na území města Plzně a mezi ty základní složky patří hasičský záchranný sbor, záchranná služba a policie České republiky, ale nesmíme zapomínat samozřejmě na městskou policii. Městská policie v Plzni je vlastně jeden veliký bezpečnostní sbor, který na poli veřejného pořádku spolupracuje s policií České republiky a v mnohém ji dneska nahrazuje. Dále tady máme a spolupracujeme s jednotkami požární ochrany, které nejenom, že jsou zapojeny do toho plošného pokrytí požární ochrany, ale v podstatě zajišťují i tu požární mládež a mají různé sdružení, které v této oblasti působí. Město Plzeň ty složky nejenom, že s nimi spolupracuje, ale i finančně a jinak je i podporuje. Je to formou darů na nákup techniky, na nákup dalšího vybavení a to nejenom ty profesionální, ale i ty dobrovolné.
0: My jsme říkali před chviličkou, paní Gregorová, že akce je pro celou rodinu, ale hodně se zaměřujete na děti, vidíte? A já si myslím, že děti mají ke všem těmhletěm složkám integrovaného záchranného systému hezký vztah. Že jako každý malý kluk chce být hasič nebo policistou, tak si myslím, že i ta akce slouží k tomu, aby se jim ta práce samozřejmě ukázala, ale myslím si, že se to dětem prostě strašně líbí. Vy jste třeba pro ně připravili stezku
2: hrdinů.
0: Uh-huh. Jak to bude probíhat?
2: Stezka hrdinů probíhá tak, že vlastně my budeme mít infostánek v rámci toho areálu. Tam u nás si mohou vyzvednout, kdo si bude chtít stezku projít, tak dostane kartičku hrací, kde bude mít mapičku s jednotlivýma stanovištěma. Ty si obejde, tam samozřejmě i kolegové od jednotlivých těch složek ukážou dětem svoji činnost, práci, zapojí je třeba i do nějakých her a tak dále. A dostanou od nich razítko, celkem potom, když nazbírají 10 libovolných razítek, vrátí se opět k nám na infostánek a my tam pro ně máme opravdu krásné ceny, dostanou vlastně takovou placku, Jsem hrdina Plzně, dostanou od nás další nějaký drobný dárky a letos máme ještě vymyšleno, protože jsme zjišťovali, že děti mají rádi takový ty jednorázový tetovačky, že jo, dneska to tetování je takový jako hit.
0: Ano.
2: Takže si budou moc odnést i třeba tetovačku v podobě policisty, hasiče, strážníka nebo záchranáře, záchranářky. Takže.
0: Výborně, takže to je stezka hrdinů pro děti, ale samozřejmě ta akce v sobotu přinese ještě mnohem víc zajímavostí a o těch si budeme povídat za chviličku.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a Aleš Průša a Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti magistrátu města Plzně nás dneska přišli pozvat na akci Hrdinové Plzně, která se koná v sobotu 12. září. Tak pojďme k těm konkrétním bodům programu. Asi nevyjmenujeme úplně všechny, ale aspoň ty nejdůležitější. Tak jedna z velkých atrakcí bude určitě společný zásah hasičů a záchranářů. Je to vyprošťování zhavarovaného auta. To je tradiční taková ukázka, která lidi hodně zajímá.
1: Ano, tuhle tu ukázku tam pravidelně zařazujeme, je to skutečně taková hodně asi pro lidi zajímavá ukázka, takže na hlavní scéně, kde budou probíhat všechny ty ukázky, v podstatě zahajujeme v 10 hodin a končíme v 18 hodin, takže v průběhu pořád budou vlastně další a další ukázky, tak tady ta ukázka konkrétně je plánovaná na 13. hodinu a bude probíhat hlavně tedy se základními složkami integrovaného záchranného systému, protože to jsou ty, který vlastně se podílí na bohužel na těchto případech. Takže budeme tam mít vlastně namodelovaný vrak auta a bude tam probíhat opravdu, jak vlastně postupují tyto složky při té konkrétní události.
0: Zaujalo mě také živé volání na linku 155. Co pak si pod tím máme představit v rámci této akce?
1: Ano, tak tato ukázka teda nikdy nebyla, to je nová, to je novinka. Přišla s ní záchranná služba a bude v podstatě probíhat tak, že budeme mít opravdu, když někdo skolabuje, je potřeba teda zasáhnout s první pomocí, takže a je potřeba samozřejmě zavolat na linku 155 a bude to probíhat tak jako v reálu, že já jsem vlastně neřekla, že budeme mít k dispozici i dvě velké LED obrazovky, kde diváci, kteří neuvidí přímo třeba na hlavní scénu, budou moci dívat i na tu LED obrazovku, kde budou ty ukázky komentované probíhat, takže bude skutečně voláno na linku 155 a bude přenášen jako video přenos ze zdravotnického operačního střediska přímo na tu LED obrazovku, takže uvidí i diváci, jak vlastně to probíhá, když se přijímá hovor a jak potom vlastně ta záchrana pokračuje.
0: Na té akci Hrdinové Plzně se samozřejmě budou prezentovat drony, to je téma, o kterém často slyšíme. Co tam návštěvníci uvidí?
2: Tak já jsem rád, že město Plzeň se vývojem dronů dlouhodobě zabývá. Při správě informačních technologií vznikla tato skupina. V současné době máme drony SIS zařazeny pro jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Liticích a Policie České republiky i ostatní složky integrovaného záchranného systému je využívají policie například při dopravních nehodách nebo při bezpečnostních opatřeních, hasičský záchranný sbor při velkých požárech a diváci si tady mohou těšit na letové ukázky dronů, které město Plzeň v současné době má a kterými disponuje a určitě se budou mít na co těšit.
0: Vzpomenete, pane Průšo, kdy třeba ty drony plzeňské naposledy byly u nějakého úplně konkrétního případu? Jenom aby jsme si to dokázali představit, kdy zasahovali?
2: Tak zasahují samozřejmě při velkých dopravních nehodách, kde je úmrtí anebo těžká zranění, nebo jsou to komplikované dopravní nehody, tak to asi se bohužel na dnešních silnicích děje každým týdnem. Ale velký a v podstatě asi první zásah dronů, které kdy byly využity, tak bylo při velkém požáru, kdy hořela ubytovna na Borských polích, takže tam byly využity k tomu, aby detekovali vlastně místa, kde došlo ke vzniku požáru a kde v té době ještě požár probíhal a i díky termokameře tak se dařilo vlastně nacházet ještě lidi, kteří v té budově vlastně byli nebo zůstávali. Pak jsme využili i při prohlídce ubytovny, která na Slovanech se zřítila, takže i tam byly ty drony nasazeny. Byly nasazeny společně s jednotkou městské policie Praha, která má psy na vyhledávání zavalených osob, takže i v této situaci jsme je využili. A zaplať pánbů, mohu říci, že od té doby vlastně k žádné velké takovéto situaci v Plzni nedošlo.
0: Tak a já jsem ráda, že jste zmínil pejsky, protože se samozřejmě v sobotu za Plazou budou prezentovat i psy. Jak to bude vypadat?
1: Tak, my tam v podstatě budeme mít, když zmiňujete psy, tak jednak samozřejmě tam bude profesní sebeobrana, takže tam budou moc vidět diváci výcvik strážníků městské policie, vlastně služebních psů. Ale co tam budeme mít zařazeno ještě nově, tak je první pomoc a resuscitace u pejska. Hmm. Protože my vůbec jsme národ pejskařů, že jo? Já sama mám pejska, tak si myslím, že je to důležité vědět, jak třeba poskytnout tu pomoc tomu čtyřnohému kamarádovi.
0: Hmm. Takže tam někdo bude prezentovat, jak například provést pejskovi masáž srdce? Je to tak? I tohle je možné?
1: Tak. Já se přiznám, že úplně přesně nevím, jak probíhá ta resuscitace, sama jsem na to zvědavá, protože, jak říkám, taky mám pejska, takže je asi potřeba se v tom i dovzdělat, kdyby byla náhodou potřeba.
0: Tak uvidíme v sobotu 12. září na akci Hrdinové Plzně. Za chvilku pokračujeme.

0: Alešem Průšou a Androu Gregorovou si dnes dopoledne povídáme o akci Hrdinové Plzně, která se koná v sobotu. Ještě pořád jsme z toho bohatého programu neřekli úplně všechno. Třeba představení chytrých hasičských obleků. Pane Průšo, to bude asi na vás. V čem je ten hasičský oblek chytrý?
1: Je to hasičský oblek, který je opravdu chytrý. Byl vytvořen ve spolupráci Hasičského záchranného sboru a Západočeské univerzity. Jsou to obleky, které umí na těle toho hasiče detekovat i nebezpečí v případě, že dojde k nějaké zdravotní indispozici při zásahu, tak ten chytrý hasičský oblek to umí detekovat. Ten velitel toho zásahu má ty hasiče na vlastně obrazovce na iPadu a sleduje všechny jejich vitální funkce, takže v případě, že tam dojde k nějaké zdravotní indispozici, tak ten velitel zásahu to okamžitě vidí. Vidí jedna, která vitální funkce, vidí, kde se mu ten hasič nachází a je schopen mu v tom nějak pomoci. Zároveň ten samotný hasič, který ten oblek má na sobě, tak může cestou toho hasičského záchranného obleku prostřednictvím rukavice, tak provede třeba měření teploty. Ta rukavice má na sobě infračidlo, které dokáže měřit teplotu a na té rukavici se mu potom zobrazí teplotní sféra vlastně toho prostředí. Jinak mohu říci, že i samotné děti nebo samotný zájemce si bude moci tu rukavici vyzkoušet, takže určitě přijďte, bude to zajímavé.
0: Mm-hmm. Ještě bychom také měli zmínit, že když už jsme u hasičů, se tam představí také lezecká skupina, ta bude předvádět záchranu z výšky z jeřábu.
2: Ano, je to tak. A kolega už tady zmiňoval vlastně různé události, které se staly v Plzni. Samozřejmě hasiči se musí kolikrát potýkat s různými situacemi a je to opravdu jako náročné, takže budeme tam mít i ukázku právě slaňování z toho jeřábu, což bude určitě pro diváky také velmi zajímavé.
0: No a když si budou sami chtít zalézt, tak tam bude tam lezecká stěna a budou si moci lidé vyzkoušet slanění přes řeku.
2: Ano, tak.
0: Že by nám lezli na jeřáb, diváci to ne.
2: To určitě ne, ale to bude v rámci ukázky, ale ano, jak to zmiňujete tady ty další využití vlastně pro ty děti hlavně, tak to tam máme také.
0: My jsme zatím mluvili jenom o těch ukázkách, které budou probíhat na té hlavní scéně, ale asi bude důležité říct, že během té akce bude vystaveno spoustu techniky i stacionárně a lidé si ji budou moci prohlédnout zblízka.
1: Ano, je to tak, takže jak jste sama říkala, každé dítě chce být hasičem, takže hasičské techniky tam bude určitě hodně. Bude tam jeřáb, který už jsme představili, budou tam cisterny, budou tam další technická vozidla hasičského záchranného sboru. Mimo to tam budou samozřejmě policejní vozidla, vozidla strážníků, vozidla záchranky. Celní správa tam bude mít rentgen, což je takové velké zařízení, které prohlíží vozidla na místě, takže určitě bude na co se dívat.
0: A určitě každé to auto bude odemčené, bude mít otevřené dveře a každý kluk nebo muž, anebo i žena si bude moci do něj sednout a vyzkoušet si.
1: Předpokládám, že ano, budou si moci možná i zatroubit.
0: Tak a ještě bychom také měli zmínit, že na té akci Hrdinové Plzně dojde také k poděkování všem těm záchranným složkám, protože si to určitě zaslouží. To bude taková slavnostní chvíle, řekla bych.
1: Ano, já bych rád všechny účastníky a diváky, kteří na akci přijdou, pozval na 14. hodinu na hlavní scénu, kde ve 14:00 proběhne velké poděkování všem těm složkám a nejenom složkám integrovaného záchranného systému, ale vlastně všem, kteří se podílejí na záchraně lidského života, na bezpečnosti, na veřejném pořádku, kde dojde k nástupu těch jednotek a budeme jim moc všichni spolu poděkovat.
0: A bude potřeba hodně a hodně moc zatleskat.
1: Ano.
0: Nezapomněli jste ani na muziku, na koncert, aby prostě bylo taky veselo?
2: Určitě, to jsem ráda, že zmiňujete. Budeme mít i v době od 12 do 13 hodin hudební vstup. Zahraje nám kapela Venda Gang, takže bude i vlastně taková kulturní vložka.
0: Určitě jsme neřekli všechno a možná, že si posluchači ani třeba nezapamatovali ty časy, časy. Kam je možné se podívat, abychom viděli přesný program?
2: Tak určitě na stránkách magistrátu města Plzně v akcích je celý program, je ta akce zmíněna, dále na sociálních sítích a na našem webu Bezpečná Plzeň máme rovněž vlastně ten program umístěn.
0: Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení magistrátu města Plzně, a Andrea Gregorová, vedoucí oddělení prevence kriminality, nás přišli pozvat na akci Hrdinové Plzně v sobotu 12. září za Plazou od 10 hodin. Díky, mějte se krásně, ať se to povede. Naslyšenou.
2: Děkujeme
1: za pozvání. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

Bobek za 5 minut 10:45. Nabírání skloviny, tvarování i foukání. To se teď učí žáci prvního ročníku střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Na praxi ve sklárně Mozr. Obory sklář a keramik škola znovu otevřela po několika letech a zájem o ně byl veliký. Víc uslyšíte v reportáži už za pár minut. Přejeme krásné dopoledne a hezký poslední.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: A po skupině Krištof další téma Rádia vašeho kraje, sklář a keramik. Dva obory, které znovu otevřela Střední umělecko-průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech. Do prvního ročníku prozatím nastoupilo 10 studentů. Součástí vzdělávání jsou taky odborné praxe. Studenti je vykonávají jak v porcelánce Tun 1794 v Nové Roli, tak ve sklárně Moser v Karlových Varech. Tady začínají nahuti, aby se seznámili právě s prací skláře.
1: Budeme nabírat sklovinu a píšťalu, tak jsme píšťalu do ruky.
2: Ano.
1: Teď je položíme do sklovinu a začneme točit.
3: Zdeněk Mařík, mistr učňů. Máte tady 5 učňů, kteří chtějí být skláři. Co teď dělají?
1: No, základy jsou vlastně točení píšťalou a učení se vlastně nabírání skloviny na baňku. To je základ vlastně všech výrobků.
3: Radovan Balcar je jedním z učňů, kteří chtějí být sklářem.
4: Určitě ano.
3: Když jsi se dozvěděl, že se obor tady znovu otevírá, neváhal jsi, řekl si super, jdu do toho.
4: Ano, řekl mi o tom rodiče a neváhal jsem a hned jsem se sem dal přihlášky a určitě budu pokračovat nadále.
3: Ivana Procházková, personální administrátorka firmy Moser. Co se týče 5 učňů, tak budou procházet jednotlivými místy, tak aby si skutečně obešli veškeré profese.
5: Budou působit na huti, to mají měsíc na to si vyzkoušet sklářskou pozici a potom mají možnost vyzkoušet pozici brusiče, přesněji kuliče a potom je na nich, jestli zůstanou na huti, na pozici sklář, anebo na brusírně, na kuličině.
3: Martin Dvořák, generální ředitel firmy Moser. 5 učňů, povedlo se, nastoupili. Jste za to rád?
6: Jsem a je to závazek nejenom pro ně, aby se snažili na té škole, je to závazek samozřejmě i pro nás, abychom vytvořili takové prostředí, aby to neskončilo jenom tím vzděláním, ale samozřejmě, aby to skončilo tím, že budou dále potom se seberealizovat u nás už jako zaměstnanci.
3: Libuše Ladýřová, zástupkyně ředitelky Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Škola znovu otevřela obor keramik a sklář. Do prvního ročníku tak zatím bylo určených 10 míst. 5 žáků na obor sklář a 5 žáků na obor keramik?
7: Ano, souhlasí to. Co se týče učiva, tak mají některé předměty společné, jako jsou takové ty všeobecně vzdělávací předměty. Dělí se pouze na svoje vlastní odborné předměty, to jest na technologii a na odborný výcvik.
3: A podobně probíhají praxe taky v novorolské porcelánce Tun 1794. I tady se nejdříve studenti seznámí s různými profesemi a nakonec si buď sami vyberou, kde by chtěli pracovat, nebo jim místo nabídne sama firma. Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium finančně podpoří. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvižďalo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Porucha trakčního vedení omezila provoz na trati z Chebu do Plzně. Spolek na záchranu kostela svaté Anny v Karlových Varech Sedleci pokračuje v opravě historické památky. Příští rok by mladí lékaři mohli získat víc peněz od státu na školící místa. A dnes bude skoro zataženo, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na trati mezi Chebem a Plzní je omezená doprava. Mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart spadly stromy na trakční vedení. V úseku jezdí vlaky jen po jedné koleji a v místě opravy omezenou rychlostí. Běžný provoz mají železničáři obnovit mezi 12 až půl jednou hodinou. Pokračuje mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
3: Na místě už jsou pracovníci správy železnic a probíhá oprava toho trakčního vedení. Provoz je v tom úseku omezen, jezdí se pouze po jedné koleji s omezením rychlostí kolem místa té opravy.
2: V kostele svaté Anny v Karlových Varech Sedleci pokračují záchranné práce. Ty se tentokrát týkají dřevěné varhaní skříně. Další opravy ale budou pokračovat. Na řadu například přijde rekonstrukce obrazu z roku 1620 nebo úprava kamenného soklu na historickém objektu, říká předseda spolku, který kostel zachraňuje, Alois Kůrka.
4: Což je vlastně zhruba, já nevím, do 2 metrů výšky. Kostela je kamenný sokl. Ten se musí kompletně zrestaurovat, protože ten kámen vlastně oprejskává, ty spáry jsou vypadané a podobně. No a potom například kompletně celá ta opěrná zídka kolem kostela, protože to je vlastně také majetek náš a ta se rozpadá a budeme muset celou tu zídku vlastně dělat novou.
2: V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale například

0: I v Praze a středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50%. Sport. Bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Denii. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Počasí. Dnes bude skoro zataženo, místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Pane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na 140. kilometru nedaleko exitu Tisová ve směru na Karlovy Vary překáží plynulému provozu odstavené porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme vám krásnou středu 9. září 2026. Máme 4 minuty po 11. Lenka Filipová, Lenny a také Karel Gott přinesou první písničky této hodiny a pak vám nabídneme fousku v svět, který má dneska název Větrné počasí.

0: Kousků v svět.
1: Větrné počasí. Kam vítr, tam plášť. Věta, která provází naše cesty životem. Když fouká průvan oknem nebo pode dveřmi, může i hlava nastydnout. Je výhodné následovat svůj plášť, i když jej vítr žene směrem, který není příliš podle naší chuti. Důležitý je výsledek. V bezvětří se nehne ani list na bolševníku. Vítr pobízí člověka vykročit kupředu, směle k lepším zítřkům, znějí hesla slibomocnářů. S námi vám bude zase líp, jako bylo kdysi. Směr vykročení je ovlivněn pohybem cípu pláště, který je střelkou kompasu slibovatelů. Sever, východ, jih, západ nehrají žádnou roli. V každém směru je pokladna, ve které dostávají služebníci větrů odměny za svou lojalitu. Je potvrzeno historií, že cesty proti větru jsou nebezpečné a nevýhodné. Plachetnice o tom ví své. Cíl doplutí do přístavu Smrádku a Teploučka je určen těmi, kteří jsou majiteli přístavu. V každém přístavu je rozprostřena vůně ryb a ty, jak se ví, plují sem a tam. Nechají se dobrovolně chytit, aby byli na chvíli v bezpečí kolektivních kádí. Občas cíp pláště zavede majitele na skalisko, kde hrska nepřátel větrů sní o bazaru, přeplněného odloženými plášti. Větry jsou nevyzpytatelné. Otvory v mračnech, doletají k pláštům nerozhodných, které jsou slavnostně ozdobené jako autobus vezoucí hosty na zabijačku. Těch, kteří vzdorují větrům a ignorují šos svých plášťů, je nepatrně. Proto v cíli, na konci ve stanici Korouhviček, přibývá větroplášťů. Nastává zácpa, ta leda co zuvolní a nelibou vůni přístav zaplní. Přichází doba, kdy mnozí chtějí prodat své pláště do bazaru, ale ten je zavřen. Majitel se obává větrů, ale kam plášť, když není vítr? Na zdi v ulici Smíření se objevil sprejový nápis: Politici všech zemí, spojte se. Pod ten nápis někdo připsal: Vole, chraj nás Pán Bůh.
0: Fouskův svět.

Radio vašeho kraje a Brian Adams, 3 minuty po 11:15. Hus je zříceně na hradu, stojící asi 1,5 kilometru od Křišťanovic v okrese Prachatice. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Za chvíli vás na tento hrad vezmeme v seriálu Příběhy nejen šumavské. Počkejte si.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na Šumavě je možné navštívit několik hradů. Tím největším a určitě nejnavštěvovanějším je Kašperk. Méně známá je pak zřícenina hradu Pajerek u Nýrska. Vyhledávanou je zřícenina hradu Kunžvart u Strážného a pak Vítkův hrádek nad Lipnem. Mezi tyto zajímavé památky se řadí také zřícenina hradu Hus nad řekou Blanicí. Jejíž příběh obohatil loupeživý rytíř Habart Lopata z Hrádku, kterého známe z Plzeňska z hradu Lopata. Víc vám teď budeme vyprávět s Janem Dvořákem.
1: Příběhy nejen šumavské.
0: V divokém skalnatém údolí řeky Blanice byl na skalním ostrohu vystavěn po roce 1341 hrad Hus na ochranu zlaté stezky a zdejších rýžovišť zlata. Hrad byl rozdělen do dvou částí, hradním příkopem vytesaným do skály.
2: Pokud si teď říkáte, že jméno hradu Hus by mohlo nějak souviset s městečkem Husinec, jdou vaše myšlenky správnou cestou. K hradu patřila dříve také ves, později městečko Husinec, rodiště mistra Jana Husa, který zřejmě převzal jméno hradu za své.
0: Během 14. a 15. století se na hradě vystřídala celá řada majitelů. Jednoho z nich, Jana Smila z Křemže, nechal v roce 1439 popravit Oldřich z Rožmberka. Jen 6 let předtím proběhla na úplně jiném místě v Čechách jiná událost, která pak měla spojitost s hradem Hus. Po dlouhém obléhání byl zapálen hrad Lopata u Šťáhlav nedaleko Plzně.
2: Stalo se tak po několika měsíčním obléhání hradu, kde v té době sídlila banda loupeživých rytířů pod vedením Habarta Lopaty z Hrádku. Jeho banda několik let plenila blízké okolí a stala se postrachem kraje.
0: To přinutilo šlechtice z okolí, aby se spojili s husickými posádkami v kraji a měšťany Horažďovic, Klatov, Sušice a Domažlic. Společné vojsko, jemuž velel husický hejtman Svojše ze Zahrádky, přitáhlo k Lopatě 27. října 1432 a oblehlo ji.
2: V únoru následujícího roku se vyhladovělí loupežníci pokusili o lest, která jim ale nevyšla. Hrad Lopata zapálili v domnění, že v nastalém zmatku vojákům utečou. Jenže naopak, plameny, které polikaly hradní sídlo, si na utíkající lapky dobře posvítily.
0: A tak většinu loupežníků vojáci pochytali a oběsili je na stromy v okolí vyhořelého hradu. Jen jejich velitel Habart nebyl k nalezení. Vojáci se proto spokojili s vysvětlením, že pravděpodobně uhořel.
2: Bylo proto velkým překvapením, když se rytíř Habart Lopata z Hrádku po 7 letech v roce 1440 objevil v čele nové loupeživé tlupy, která se zmocnila hradu Hus. A protože tento hrad stál na zlaté stezce, mohl tady loupežník Habart Lopata se svojí novou bandou ukázat, jak dobře umí loupit.
0: Jeho řádění ale nemělo dlouhého trvání. Už v roce 1441 na jeho sídlo zaútočili Přibík z Klenové, Petr Zmrzlík ze Svojšína a Jan Sedlecký z Prachatic se svými vojsky. Hrad obklíčili tak, aby neproběhla ani malá myška a loupežníky nechali vyhladovět.
2: Obléhání trvalo více než půl roku. Když už loupežníci byli úplně vyhladovělí, Habart tentokrát neutekl, ale začal vyjednávat. S obléhateli se dohodli na kapitulaci. Hrad jim vydal, a to za podmínky, že bude moci on i jeho muži svobodně odejít.
0: A tak se stalo. Vojsko hrad vypálilo a rozbořilo a tak se na rok přesně, po pouhých 100 letech existence, hrad Hus stal zříceninou. A Habart Lopata z Hrádku pokojně dožil v ústraní v Českých Budějovicích.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Přejeme vám pěkné dopoledne, máme 3 minuty po 11:30. Narůstá výskyt rostlinných druhů, které mají rády dusík. O příčinách a dopadech této skutečnosti bude řeč za chvíli. Ještě předtím si zahrajeme Petra Spáleného.

0: Dosud nejrozsáhlejší vegetační výzkum v Evropě provedli vědci z České zemědělské univerzity v Praze. V letech 1960 až 2020 zanalyzovali zhruba 650 tisíc vegetačních ploch. Podle jejich zjištění během té doby došlo k prudkému nárůstu výskytu rostlinných druhů, kterým se daří v půdě bohaté na dusík. Stojí zatím zejména lidská činnost, která zvyšuje množství dusíku v ovzduchu, duší a krajině.
1: Má to široký kontext. I v lesích můžeme pozorovat větší přísun rostlin vázaných na dusík. Je to vysokými stavy zvěře, která je přemnožená a nejen tak sama od sebe, a je to tím, že člověk to dovolí a i chybí přirození predátoři, který člověk zlikvidoval. Takže obecně to lze říct, že člověk tomu přispívá v různých oblastech své činnosti.
2: Říká botanik Jiří Sladký z oddělení sledování stavu biodiverzity plzeňského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Kterým druhům rostlin se daří v půdě bohaté na dusík?
1: Především jsou to známé kopřivy, dvoudomé, bršlice, kozí noha, různé druhy bodláků, pcháčů, ale i strav, ku podivu, to může být i ovsík vyvýšený.
2: A tyhle druhy tedy vytlačují ty, které dusík zrovna nemilují?
1: Co se týče trav, tak ubývají druhy jako například třeslice prostřední, ovsíř luční, z bylin například kohoutek luční nebo řeřešnice luční.
2: Vysvětlíte nám, prosím, ten proces, jak k tomu dochází?
1: Ty druhy náročnější na dusík mají prostor, šíří se do vegetace tím způsobem, že prostě větší pokryvností tyto druhy zastínují a ty mizí. Vlastně můžeme si i podívat, protože to má vliv samozřejmě i na vegetaci. Takže můžeme se podívat na mapu vegetace. Tak se musíme na tomu dostat ještě. Tak. A tady máme území mezi Vránovem a Staňkovem. Je to údolní niva Radbuzy. Tady vidíme, že v období mapování 2001 až 2005 louky byly vymapovány jako přírodní biotop. A když se podíváme na vrstvu z roku 2007 až 2026, tak už víc jak z 50% louky jsou zařazeny jako louky kulturní. Čili tím se nám i mění rozloha přírodních biotopů, že je tam větší přísun dusíku. Okolo samozřejmě je tam orná půda, to má na to také vliv.
2: A to obecně platí v rámci celé České republiky?
1: Já bych řekl, že ano, záleží vždycky na typu krajiny a konfiguraci terénu, a jestli jsou tam nějaké filtrační půdy nebo vegetace.
2: Co je určující pro tu změnu v mapách z toho přírodního biotopu, že se to změní?
1: Každý biotop má své diagnostické druhy. No a když mapovatel přijde, tak podle těch diagnostických druhů, které tam nalezne nebo zaznamená, musí potom posoudit, do jakého biotopu to lze zařadit. A když se tam více vyskytují ty druhy vázané na dusík, ta struktura biotopu je taková, že to nemůže zařadit jinak než do kulturního nebo nepřírodního biotopu.
2: Dá se proti tomu nepříznivému posunu něco dělat?
1: No tak samozřejmě, zvláště třeba v zemědělství, můžeme na těch svahových třeba polích osít tu ornou půdu třeba lučníma druhama, které brání jako nějakým splachům. I my osobně můžeme, protože dost dusíku je také spadem atmosférického dusíku na půdu. To se tvoří hlavně z automobilismu, takže můžeme nejet zbytečně autem, nejezdit v jednom, spojovat prostě cesty a tak dál. A nebo taky, že nebudeme dělat černé skládky, kde se hromadí dusík, každý u sebe může začít.
2: Takže základní doporučení zní, omezme činnost, která produkuje dusík.
1: Určitě.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

Lednička zdaleka není ideálním místem pro všechny druhy zeleniny. Babské rady za chviličku prozradí, proč třeba bramborám nebo dýním prospějí úplně jiná místa. Tady je rádio vašeho kraje, máme 2 minuty po 3:15.

0: Babské rady.
1: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednici nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Střední umělecko-průmyslová škola sklářská a keramická v Karlových Varech opět otevřela obory sklář a keramik. V Chodově na Sokolovsku bude víc strážníků, rozšíří se tak hlídky ve městě. Cenu organizace Člověk v tísni za pozitivní vliv na společnost převezmou tři mladí ocenění. A dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Do prvního ročníku oboru sklář a keramik střední umělecko-průmyslové školy v Karlových Varech nastoupilo 10 žáků. Pro nový školní rok to byl maximální počet studentů, další roky by jich mělo být víc. Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium 5 budoucích sklářů a 5 keramiků finančně podpoří. S praxí a odbornou výukou pomůžou novorolská porcelánka Tun 1794 a karlovarská sklárna Moser, kde můžou studenti po vyučení najít uplatnění. Jak říká personální administrátorka sklárny Ivana Procházková. V tuto dobu mají žáci praxe, kdy se seznámí s většinou profesí ve firmě.
2: Budou působit na huti, to mají měsíc na to si vyzkoušet sklářskou pozici a potom mají možnost vyzkoušet pozici brusiče, přesně kuliče a potom je na nich, jestli zůstanou na huti jako na pozici sklář anebo na brusírně na kuličině.
1: Karlovarský kraj podpoří každý z obou oborů zhruba 500 000 na jeden školní rok. Otevření oboru dojednali kraj, sklárna a porcelánka se školou letos v lednu. V Chodově na Sokolovsku plánují navýšit počet strážníků ze současných 16 na 20. Radnice totiž uvažuje o rozšíření hlídek policistů, a to na pěší a motorizovanou. Jak uvedlo vedení města, takový model by měl v Chodově začít fungovat od příštího roku.
3: Pěší hlídka by se zaměřovala především na parky, okolí veřejných budov a další frekventovaná místa. Motorizovaná hlídka by pak dohlížela na širší území Chodova a vyjížděla k oznámeným událostem. Impulzem pro změnu bylo pravidelné pololetní vyhodnocení práce městské policie, které na potřebu většího počtu strážníků v terénu poukázalo. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Organizace Člověk v tísni dnes ocení tři aktivní mladé lidi, kteří pozitivně ovlivňují společnost. Cenu Gracias tibi neboli Děkuji tobě si v podvečer převezmou vítězové v kategoriích základní

0: školy, střední školy a do 30 let. Projekty 9 finalistů se zaměřovaly na různá témata, říká koordinátorka ceny Linda Schillingerová.
1: Je tam třeba projekt, který vytvořil Vojtěch ve svých 14 letech z veřejného prostoru, vytvořil galerii. Pak jsou to třeba zajímavý projekty, které nejsou moc jako známý, což je dívka, která si prošla zase tématem uvězněných rodičů. Nechce si to prostě nechat jenom pro sebe, chce motivovat i ostatní děti, kteří si tím procházejí taky.
0: Jedním z cílů oceňování mladých lidí je ukázat, že i nové generace mají společnosti co nabídnout. Cena severomořské ropy Brent poprvé od konce července překročila hranici $100 za barel. Podle agentury Bloomberg jde o důsledek konfliktu na Blízkém východě a taky nárůst nákupů ropy v Číně. Ceny suroviny od začátku srpna vzrostly o čtvrtinu, protože se stále nedaří vyřešit půl roku trvající boje mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán dnes balistickými střelami zaútočil na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Američané včera v Ománském a Perském zálivu zničili 5 íránských tanker. Sport. Podvečer odstartuje nový ročník Maxa ligy, tedy druhé nejvyšší hokejové soutěže. Na programu je kompletní sedmizápasový program prvního kola. Obhájci titulu a účastníci baráže o extraligu z Jihlavy na úvod přivítají Frýdek Místek. Poražení finalisté minulé sezóny ze Zlína budou hostit Chomutov. Úvodní boli padne ve Zlíně i Jihlavě v 17 hodin a 30 minut. Počasí. Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť nebo přehánky, které budou k večeru postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vanemětný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřená ulice Vítězná cesta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
3: Ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary. Český rozhlas Karlovy Vary vám nabízí právě teď popolední program. Po zprávách za Anou Zubkovou jsou tu středeční písničky pro vás s datem 9. září. Svátek má dnes Daniela. Tak ve jménu tohoto jména vám už teď zní na našich vlnách známý hit skupiny Lucie. S vámi je dnes Zlata Kinská. Přeji vám všem krásný den, Daniela, vše nejlepší k svátku, všem narozeninovým oslavencům samozřejmě totéž. Krásný den a hodně zdraví, klidu, pohody. Pojďte volat 221 55 37 37 a pojďte si přát třeba i formou e-mailu studio.varyzavináč rozhlas.cz. Pohodový den s námi.

Posloucháte písničky pro vás, kde právě teď budeme plnit jedno krásné přání k narozeninám. Dobrý den, zdravíme celý Karlovarský rozhlas. Chtěli bychom vaším prostřednictvím popřát dnes k narozeninám naší mamince Květě Coufalové z Františkových Lázní. Přeji jí touto cestou hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Přání a písničku za celou rodinu posílá za všechny dcera Romana. Český rozhlas Karlova Vary se moc rád připojuje k vašemu přání. Přejeme také zdraví, klid a pohodu a doufáme, že si to společně hezky oslavíte. Teď tedy prostřednictvím rádia i s naší písničkou budete mít příjemný den a hezký poslech.

0: To byl jeden vzkaz v lahvi v podání Lucie Vondráčkové na přání k narozeninám. Já jdu plnit další přání, tentokrát Pepovi. Zdravíme do Horního Slavkova.
1: Dobrý den, já zdravím, tady to Bezva Rádio, zvláště paní Kinskou, nejlepší moderátorku Varského rozhlasu. A dáme si dneska Jarka Nohavicu, jak jsem šel do milionáře.
0: Sázíte?
1: Bylo by to pro sandozovců, prosím.
0: Sázíte?
1: Ne.
0: Ne, já taky ne.
1: Ne.
0: Tak my milionáři asi nebudem.
1: Ne, standa z dolců, Jarda do hranic, pro sestry, pro kukačky do cukrárny a pro Václava autobusáka, aby neřekl, že mu je to líto. A bylo by to pro všechny, pro vás hlavně a zase někdy naslyšenou.
0: Tak já už ji pouštím, jo? Tak krásný den všem.
1: Napodobně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů. Nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD. No a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview. Co prý robíme si kuřím a co piju? Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele? Tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali. Asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory. Lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí. Buď to je to za avzac, neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny a stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Tak to byl milionář Jaromír Nohavica na přání Pepy z Horního Oslavkova. Díky za písničku, aspoň takový veselý song na našem rádiu. Já ji doplním za další přání. Krásný den, prosím, zahrajte písničku Ta o nás od Evy Farny pro všechny moje holky na Zelený barák, konkrétně pro Janinu, Marcelku a Libušku, ať nám to dneska hezky všem utíká. Děkuji, Maci. Tak Marcelko, také přeji krásný den a přesně to samé, ať vám to hezky uteče. Dávno.

Jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás, panenky,

pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: To byla skvělá skupina YouTube na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď už budeme hrát opět česky, hezky, pěkně česky. Další písničku totiž vybírá pan Jaroslav, který nám volá z Nebanic. Hezký den, vítejte.
1: Krásný den, přeju všem. A tady tuhle tu písničku bych poslal kolegovi do práce a svým manželce do nemocnice, ať se brzo uzdraví a přeju všem krásný hezký den.
0: My vám taky. Jaroslave, pozdravujte od nás manželku, ať se brzy uzdraví, brzy fit.
1: Děkuju.
0: I vašeho kolegu do práce zdravíme. Krásný den.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Na věky zůstane pouze čas, zpívala Hana Zagorová ve svém hitu na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. My teď budeme trochu opět měnit repertoár. Na telefonu čeká náš posluchač, pravidelný posluchač Standa z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko. Zdravím vás, všechny posluchače, všechny ty, co mi nechávají zahrát. Takže Pepu, Jaromíra, Aničku a tedy. Dneska jsem se rozhodl, že bychom to mohli drobet opepřit takovou menší vypalovačkou od Judas Priest, ať mají taky drobet ty rockéři radost z těch písniček pro vás. A já si myslím, že je to výběr pěkný, že se to bude líbit a že si poslechneme opravdu pěknou muziku a samozřejmě i vy jako rockerka určitě budete mít napjatý uši a budete ráda poslouchat i Judasy.
0: Už mám.
1: Mějte se krásně.
0: Taky. Mějte se krásně, hezký den, naslyšenou.

0: trochu tvrdší muziky, ale opět ji vyměníme. Já už vím, co budeme hrát, nechám to ale na naší další volající. Anička Chodová právě teď na telefonu. Hezký den.
1: Já vám taky přeju hezký den. Tak změníme muziku. Už jsme dlouho neslyšeli Karola Duchoňa, takže v Dolinách. A posílám ji všem vám do rozhlasu, všichni, co vás poslouchají a všichni, co tuhle tu hudbu mají rádi.
0: Aničko, já vím, co právě teď děláte. Můžu to prozradit?
1: Můžete.
0: Čistíte houby, byla jste ráno na houbách. Měla jste plný košík, jste mi řekla.
1: Jo.
0: Takže rostou.
1: Rostou, lidičky rostou, můžete jít.
0: Tak jo, tak až zase vyrazíte, tak si na nás vzpomeňte a pak si zase od nás nechte zahrát nějakou hezkou písničku, aby vám to šlo hezky od ruky.
1: Jo, děkuju.
0: Tak jo. Krásný den, naslyšenou.
1: Taky, naschle.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: I přesto všechno emotivní píseň české skupiny Miraj na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, hit, který vyšel v roce 2019 na úspěšném albu Arigato. Teď už je opět někdo ve spojení s námi s Českým rozhlasem Karlovy Vary a je to paní Věra z Aše. Hezký den.
2: Dobrý den. Chtěla bych poslat písničku dnešním narozeninám. Už mi lásko není 20 let. Milá Janičko, dnes je tomu 58 let, co spatřila si tento svět. Dnešní den je jenom tvůj, krásné narozeniny oslavuj. Raduj se, zpívej a dováděj. Můžeš se na celé kolo smát, když máš dnes to slavit. Jen trochu se napij, na zdraví připij, pak kávu si dej a na vše dobré vzpomínej. Ať se stále svěží, ať tě elán neopouští. Ať jsou ty dnešní narozeniny lepší než kterýkoliv jiný den. Pohárky už se plní, připijíme na tvé zdraví. To vše ti přeje mamka a Janička. A písnička letí do Aše.
1: Letí z Karlových Varů do Aše s přáním i od nás, od Českého rozhlasu Karlovy Vary, že nejlepší přejeme i my. A moc se mi líbilo ve vašem textu, když zaznělo raduj se, zpívej a dováděj. Tak přeji krásný den, ať tomu tak je, mějte se pohodově, užijte si narozeniny. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Ještě stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. Já ji doplnit další. Před malou chvílí nám do studia Českého rozhlasu Karlovy Vary volal Čenda z Hamrníku. Taky byl prý na houbách, poslouchal nás, poslouchal paní Aničku. A také zrovna právě teď čistí houby, včera dokonce snad skoro do půlnoci. A tak posílá všem houbařům se vzkazem, že rostou. Písničko Houby magický od skupiny Kabát. Nezapomeňte, že tato písnička je také znělkou v naší houbařské soutěži. Tak já zase vzkazuji vám všem houbařům, soutěžte s námi a vyhrajte s námi výbavu na vaše houby. Krásný den všem!

Ještě stále posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás a na vaše přání. Ještě jedno stihneme splnit. Já vás jenom upozorním na to, že za 5 minut tu přesně budou zprávy s Hanou Zubkovou. Ve 13 hodin uslyšíte, co se nového děje u nás v regionu. No a po té 13. hodině vás čeká pravidelný středeční pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude neurovědec, profesor Aleš Stuchlík. Tak určitě zůstaňte s námi, čeká vás velmi zajímavé povídání. No a já jdu plnit poslední přání. Dobrý den, zdravím do rádia Karlovy Vary. Poprosila bych dnes o písničku pro Páju do Porcelánky Lesov. Pájo, sice jsi si užila Freddyho v Montreux, ale tady máš písničku do práce, jinak všem přeji krásný den a děkuji moc, Káťa z Karlových Varů. Tak Káťo, plním vaše přání, přeji vám všem krásný a pohodový den a s rádem vašeho kraje. U mikrofonu zůstává Zlata Kinská.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Městská policie Karlovy Vary znovu otevírá senior akademii. Jedná se už o 17. ročník. Na Velké Aně v Novém Sedle začala stavba nového dětského hřiště. Soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. A dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. 17. ročník senior akademie otevírá městská policie Karlovy Vary. Vzdělávací program už řadu let pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získávat nové znalosti. Kdo se do nabízených kurzů může přihlásit a dokdy, upřesnila mluvčí karlovarské městské policie Pavlína Masmanidisová.
2: Do naší akademie se může přihlásit každý senior, který dosáhl věku 65 let, ideálně bydlí v Karlových Varech nebo blízkém okolí. Přihlášky jsou vyzvednutí už od 21.8. a ten hraniční termín je 20.9.
1: Nový ročník senior akademie začíná 23. září a studium je zdarma. V Novém Sedle na Velké Aně začala výstavba nového dětského hřiště. Náklady jsou 5 milionů korun bez DPH a město je zaplatí ze svého rozpočtu. Nové hřiště už má položenou betonovou plochu. Město provádí terénní úpravy a bude instalovat lavičky s odpadkovými koši.
3: Dvoupatrový herní park nabídne přes 40 herních prvků, včetně věží, lávek, skluzavek a tobogánu. Veškeré atrakce jsou projektované ve výšce a kvůli maximální bezpečnosti je konstrukce celá zasíťovaná. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
1: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 000 hasičů a likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Soud Evropské unie zamítl žalobu Maďarska kvůli účasti na hlasování o výnosech ze zmrazených ruských aktiv. 27 je chtěla využít na podporu Ukrajiny. Budapešť před 2 lety hlasovala pro návrh, ale zdržela se hlasování týkajícího se konkrétního rozdělení částek. Evropský mírový nástroj kvůli tomu Maďarsku nepovolil zúčastnit se rozhodování o první části výnosů a země ho proto zažalovala. Unijní tribunál k dnešnímu rozhodnutí uvedl, že k přezkoumání záležitosti nemá pravomoc. Jde podle něj o rozhodnutí spadající do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte zataženo až skoro zataženo místy déšť nebo přehánky, které budou k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty se pohybují v rozmezí 18 až

0: 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 stupňů. Vanemírný západní vítr, místy s nárazy je kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/21 mezi Starou Vodou a Dolním Žandovem na Chebsku počítejte kvůli opravě dopravního značení se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
2: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku?
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagožkou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký.
0: Že to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista a idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tady vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často i jakoby pomoci, že jo? V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní a takhle se pracuje třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně paměťový stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámecké léto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippokampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba.
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logický, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí, se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo? Že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že jo.
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, které se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, které umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný, a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti, jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek, jo? Ale že se ukazuje ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to, může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listíně vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Součinnostní cvičení v obci Křižovatka na Chebsku dnes prověřuje postupy při nouzovém zásobování pitnou vodou v krizové situaci. Karlovy Vary budou na dodávkách tepla spolupracovat se Sokolovskou uhelnou. Bývalý špion české rozvědky žádá po státu půlmilionové odškodné za trestní stíhání. A zítra bude polojasno, odpoledne až oblačno, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V obci Křižovatka na Chebsku je dnes součinnostní cvičení s názvem Voda 2026. Jeho cílem je prověřit postupy při nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou při nejrůznějších krizových situacích. Součástí cvičení je testování provozu mobilních úpraven pitné vody Správy státních hmotných rezerv. Jak informuje město Cheb na sociální síti, během cvičení taky zasedá krizový štáb obce s rozšířenou působností Cheb. Zastupitelé Karlových Varů včera odhlasovali pokračování dodávek tepla pro lázeňské město od Sokolovské uhelné. Vlastní zdroj tepla město stavět nebude. V dohodě s těžařskou firmou si ale vyjednalo výhodné podmínky, které by měly mít vliv na cenu za teplo pro konečného zákazníka. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka je dohoda potvrzením důvěry mezi oběma partnery.
2: Zastupitel si uvědomí vážnost tématu a potřebu jeho řešení. I to, proč jsme v zásadě tu cestu znali co nejrychleji a nejdříve, abychom mohli začít pracovat na tom celkovém řešení, které samozřejmě před nás staví několik let práce, abychom postupně ty zdroje uhelné nahrazovali moderními technologickými zdroji pro výrobu tepla. Teď je možnost se dostat k té vlastní realizaci.
0: Podle vedení Karlových Varů by měli detailní smlouvu zástupci města a Sokolovské uhelné podepsat v závěru letošního roku. Bývalý náměstek z Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 tisíc korun a omluvu potom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův nárok neuznalo, proto se obrátil na soud.
3: Blahuta vyněla obžaloba z podvodu a zneužití pravomoci. Podle ní měl další pracovník úřadu vybrat z pokladny rozvědky celkem 190 milionů korun a předat je Blahutovi v jedné z pražských bank. Původně se měly peníze použít na osvobození českého misionáře v Africe. Podle obžaloby si ale Blahut peníze nechal. Soud ho v roce 2023 očistil. O dva roky později rozsudek pravomocně potvrdil i odvolací vrchní soud. Podrobnosti o celém případu jsou na serveru iRozhlas. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dříve ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
4: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. S 18 stroji má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG 29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku zbývá. Zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.

0: V noci a zítra bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer začne přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 221 se mezi Perninkem a Horní Blatnou na Karlovarsku střetla dvě osobní auta. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na 5 minut skončily další zprávy s Hanou Zubkovou. Právě teď na vlnách Českého rozhlasu Karlové Vary začíná středeční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou s datem 9. září. Přeji vám i nadále příjemný poslech a hezké odpoledne. Na keramickou školu nastoupili studenti nového oboru sklář. Více podrobností vám přinese naše redaktorka Andrea Štromajerová pár minut po půl třetí. Do té doby si dáme písničky, které nestárnou. Stihneme další díl, co v učebnicích nebylo. Dneska se budeme věnovat stříhání nechtů. Také pro vás máme připravené pozvánky na kulturní akce, které se dnes konají v našem regionu, a připravená je také pro vás rozhlasová tržnice. Tak zůstaňte s námi, příjemný poslech, pojďme na hudbu.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka sestoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: tipy pro volný čas.
1: A na řadě jsou právě teď slíbené kulturní pozvánky. Jedno hezké relaxační odpoledne pro celou rodinu u výroby společné nebo vlastní mandaly z přírodnin připravili pro vás od 15 hodin v Městské knihovně Chodov. Literární klub v Karlovarské městské knihovně pro vás dnes připravil v 16 hodin setkání s Klárou Dočkalovou na téma utopie a antiutopie. Těšit se můžete na otevřenou debatu i doporučení zajímavých titulů. Jak se z generace na generaci přenáší podvědomé návyky a přesvědčení, zjistí návštěvníci z přednášky Jany Slezákové v Městské knihovně Ostrov. Od 17 hodin se dozví, kdo nebo co má vliv na naše emoční reakce nebo při výchově dětí, ale třeba i v partnerství, v rodině nebo v jakýchkoliv vztazích. Na Karlovarskou hvězdárnu dnes můžete přijít od 18 hodin a 18 minut přesně na besedu s hvězdářem. Dnes má premiéru přednáška o planetě Saturn a jeho uchvatných prstencích, které se právě otvírají. Za jasné oblohy pak můžete využít i večerní pozorování. Legendární filmovou postavu pana Tau připomíná výstava fotografií, plakátů a kostýmů v karlovarských Alžbětiných lázních. Jeho příběh se začal psát už v roce 1966, kdy vznikl první díl v koprodukci Československé televize a také italského producenta Karla Pontiho. Pan Tau vymyslel spisovatel a scénarista Ota Hoffmann, jeho tváří byl herec Otto Šimánek. V bývalé čítárně Sokolovského zámku uvidí návštěvníci expozici národnostní a etnické menšiny na Sokolovsku. Představuje zvyky, kulturu a také osudy lidí, kteří našli nový domov v našem regionu. Chebské muzeum vás ve aktuálně na výstavu Hurvínek 1926 Forever připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci se mohou vyzkoušet, co vlastně obnáší ta práce loutkoherce. Můžete slyšet Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. K vidění je na místě také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená právě se jménem jeho tvůrce. Tak to byly dnešní pozvánky od nás pro vás. Pokud někam vyrážíte, tak si to užijte. Třeba i za nás budeme rádi, když nám dáte i zpětnou vazbu. Pro vás už je opět připravena další porce písniček, které nestárnou. Za malou chvíli si něco více řekneme ke sklářské a termické škole. Zůstaňte s námi.

0: Sklář a keramik, dva obory, které znovu otevřela Střední umělecko-průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech. Do prvního ročníku prozatím nastoupilo 10 studentů. Součástí vzdělávání jsou také odborné praxe. Studenti je vykonávají jak v porcelánce Thun 1794 v Nové Roli, tak ve sklárně Moser v Karlových Varech. Tady začínají na huti, aby se seznámili právě s prací skláře.
1: Budeme nabírat sklovinu a píšťalu, tak jsme píšťalu do ruky,
2: ano.
1: Teď ji položíme do sklovinu a začneme točit.
3: Zdeněk Mařík, mistr učňů. Máte tady 5 učňů, kteří chtějí být skláři. Co teď dělají?
1: No, základy jsou vlastně točení píšťalou a učení se vlastně nabírání skloviny na baňku. To je základ vlastně všech výrobků.
3: Radovan Balcár je jedním z učňů, kteří chtějí být sklářem.
4: Jo, určitě ano.
3: Když jsi se dozvěděl, že se obor tady znovu otevírá, neváhal si, řekl si super, jdu do toho.
4: Ano, řekl mi o tom rodiče a neváhal jsem a hned jsem se sem dal přihlášky a určitě budu pokračovat nadále.
3: Štěpánka Jarčevská. Štěpánko, ty jsi jediná dívka, která se dala na obor sklář. Co tě láká?
5: Asi kreativita a to umění celkově. Je to krásný se na to dívat a vyrábět to.
3: Už jsi si to někdy zkoušela?
5: Teď jsem dělala baňky a musím říct, že je to jako dřina, ale dá se to zvládnout i jako žena, si myslím, že by se to nemělo rozlišovat, že to dá každý. Pokud má ten cit k tomu a tu vášeň, tak se to dá.
3: Ivana Procházková, personální administrátorka firmy Moser. Co se týče 5 učňů, tak budou procházet jednotlivými místy, tak aby si skutečně obešli veškeré profese.
6: Budou působit na huti, to mají měsíc na to si vyzkoušet sklářskou pozici a potom mají možnost vyzkoušet pozici brusiče, přesněji kuliče a potom je na nich, jestli zůstanou na huti anebo na brusírně na kuličině.
3: Martin Dvořák, generální ředitel firmy Moser v Karlových Varech. 5 učňů povedlo se, nastoupili. Jste za to rád?
7: Jsem a je to závazek nejenom pro ně, aby se snažili na té škole, je to závazek samozřejmě i pro nás, abychom vytvořili takové prostředí, aby to neskončilo jenom tím vzděláním, ale samozřejmě, aby to skončilo tím, že budou dále potom se seberalizovat u nás už jako zaměstnanci.
3: Libuše Ladýřová, zástupkyně ředitelky Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Škola znovu otevřela obor keramik a sklář. Do prvního ročníku tak zatím bylo určených 10 míst. 5 žáků na obor sklář a 5 žáků na obor keramik?
8: Ano, souhlasí to. Co se týče učiva, tak mají některé předměty společné, jako jsou takové ty všeobecně vzdělávací předměty. Dělí se pouze na svoje vlastní odborné předměty, to jest na technologii a na odborný výcvik.
3: A podobně probíhají praxe taky v novorolské porcelánce Thun 1794. I tady se nejdříve studenti seznámí s různými profesemi a nakonec si buď sami vyberou, kde by chtěli pracovat, nebo jim místo nabídne sama firma. Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium finančně podpoří. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
10: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup.

Lukas, ja, den S. Mám vanuplnou fialek, mám vanuplnou fialek, mám vanuplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Man var nog blom fjärde. Man var nog blom fjärde.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas je 3:45. Právě teď vám nabízíme prostor pro vaše nabídky a poptávky. Inzeráty můžete začít volat na číslo 221 55 37 37 anebo je také můžete napsat na náš e-mail, posílat prakticky kdykoliv studio.vary@rozhlas.cz. My je za vás moc rádi ve vysílání vyřídíme teď tedy živě. Jestli je někdo připravený, já ano, tak volejte do studia 221 55 37 37. To je telefon sem k nám do karlovarského studia, který teď musíte vytáčet, abyste s námi mohli buď nakupovat nebo prodávat. To je samozřejmě na vás. Můžete samozřejmě někomu i něco věnovat pouze za odvoz. I to je možné v našem rozhlasovém tržišti. Tak ještě jednou připomenu telefon 221 55 37 37 a než se k nám někdo dovolá, tak já vám připomenu důležité informace k rozhlasové tržnici, protože občas nám volá někdo, kdo obchoduje s určitými věcmi, my o tom víme, tak prosím vás pěkně, myslete na to. Žádné obchodní aktivity spojené s inzeráty, mělo by vám být více jak 18 let a v rámci jedné inzerce maximálně 3 věci najednou. Samozřejmě může to být kdokoliv z vás, kdo už něco doma nepotřebuje a chce zkusit tuto věc nabídnout někomu dalšímu, kterému by mohlo ještě posloužit. A nebo třeba má doma spoustu práce, nestíhá to a potřeboval by třeba i doma pomoci s nějakou drobnou činností, tak může se poptat třeba i skrze naše vlny. Jestli někdo v regionu není třeba bez práce anebo momentálně má více času na zbyt, aby se mohl rozdělit o svůj čas s někým jiným a pomoci. Tak 221 55 37 37 to je telefon sem k nám do karlovarského studia. Připravený je pro vás pravidelně také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Oba kontakty můžete využívat také pro volání do studia v písničkách pro vás na vaše přání a nebo při našich soutěžích. Připomínám, že v září probíhá také naše houbařská soutěž, nejenom tedy pravidelná ranní a odpolední, tak dávejte pozor, když uslyšíte v našem vysílání signál vítězný nebo spíš výherní signál a to jsou tentokrát houby magický od skupiny Kabát, tak voláte do studia. Teď tedy voláte, pokud potřebujete s námi nakupovat a prodávat. Naposledy připomínám teď telefon 221 55 37 37. Ten budete určitě potřebovat v příští hodině, budeme totiž soutěžit. Právě teď končím rozhlasovou tržnici, protože nikdo z vás nevolá, vůbec nevadí. Můžete využít čas třeba zítra, jsme tu pro vás od pondělí do pátku, čili každý všední den v dobrém odpoledni. Za malou chvíli další zprávy za Anou Zubkovou a hned po zprávách, hned po první porci písniček, které nestárnou, si budeme povídat o velké akci, která se uskuteční tento týden v Karlových Varech a to je akce Vary září. Máte se opět na co těšit.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas

0: Poslední cenová akce před začátkem topné sezony.
1: Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Hruškové u Sokolova dokončují stavbu vodovodu. Karlovy Vary se připravují na další prestižní triatlonový závod. Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. A zítra bude polojasno, odpoledne až oblačno, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Sokolovská vodárenská dokončuje stavbu vodovodu do Hruškové. Nové potrubí vede pod hlavní silnicí. Stavba za zhruba 6 milionů korun má skončit v průběhu září, říká ředitel společnosti Vladimír Urban.
5: Umožní se napojení obyvatel, který projevili zájem se vlastně napojit. Součástí toho je i posílení zdroje vlastně podzemní vody, což je naplánovaný na rok až 27 teda a bude výstavba dvou vodojemů.
3: Na dokončení vodovodu naváže město stavbou parkoviště u turistické cesty ke zřícenině kostela svatého Mikuláše. V Karlových Varech se od pátku do neděle uskuteční další ročník City triatlonu. Organizátoři už otevřeli internetovou stránku, na které se do závodu přihlašuje veřejnost. Program závodu ale od pátku do neděle představí všechny věkové a výkonnostní kategorie. Podle ředitele závodu Vladimíra Malého se navíc významně zlepšila kvalita vody v koupališti Rolava, kam pořadatelé umístili úvodní plaveckou část závodu.
6: Obecně se to ani neví, ale před 26 lety bylo v Karlových Varech první mistrovství Evropy a pro něj město vybudovalo speciální startovní molo. Také je to dáno tím, že ve městě a v okolí není dostatek vodních ploch, kde by se plavecká část mohla konat. Triatlon ve Varech se bez Rolavy neobejde.
3: Nedělní část City triatlonu je i v letošním roce součástí série mistrovství světa. Tratě závodů povedou mezi koupalištěm Rolava, městským centrem a divadelním náměstím v lázeňské zóně. Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat. Teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmů a vložení holdingu do svěřeneckého fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Britská letiště hlásí množství zpožděných i zrušených letů. Po včerejších problémech s řízením letového provozu žádají cestující, aby si předem zkontrolovali stav svého letu. Šéf letového provozu vyloučil, že by za problémy stál kybernetický útok.
7: Jak řekl BBC, Martin Rolf, šéf společnosti, která letový provoz zajišťuje, problém spočíval v systému pro zpracování letových údajů. Technici teď prověřují, proč tentokrát jeho obnovení trvalo déle, než by mělo. Od včerejšího podvečera bylo zrušeno přes 2000 letů. Z Prahy do Londýna neodletěl ani spoj British Airways, plánovaný na 11.55. Systém řízení letového provozu měl v Británii problémy už dříve. Před 3 lety způsobil jeho výpadek chaos, který zkomplikoval cesty 750 000 pasažérů. Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V noci a zítra bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer začne přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Krajkové na Sokolovsku ve směru na Anenskou

0: Ves nabouralo osobní auto do stromu. U Nové Vsi na Mariánsko-Lázeňsku poblíž Mnichova havarovala motorka a na silnici 221 mezi Perninkem a Horní Blatnou na Karlovarsku se střetla dvě osobní vozidla. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly další zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, které vám dnes připravuje a přináší do vysílání Hana Zubková. U mikrofonu je opět s vámi Zlata Kinská. Já vám za celý náš vysílací tým přeji příjemný poslech a hezké odpoledne. Oheň, světlo, akrobacie a také nezapomenutelná atmosféra. Tak to jsou ingredience, které už řadu let spojují jméno Pyrotera. Tato umělecká skupina a produkční společnost se letos postará o velkolepou show na festivalu Vary Září, který startuje už tento týden 11. až 12. září. No, my si dnes budeme povídat o celé akci s uměleckým a kreativním ředitelem Pyrotery Markem Solničkou, který bude za malou chvíli naším hostem. A naším dalším tématem v Karlových Varech se v neděli po druhé a dost možná naposledy představí světová elita v triatlonu. Při závodě seriálu Mistrovství světla bude právě triatlon. Které místo je divácky nejatraktivnější a proč se šampionát nejspíš do lázeňského města nevrátí, tak na to vám odpovíme také v této hodině, ve které budeme soutěžit, hlavně vám budeme hrát. Tak jdeme na písničky, ještě jednou krásný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Karlovy Vary se v září znovu promění v zářící galerii pod širým nebem. Další ročník festivalu s názvem Vary září nabídne světelné instalace, videomapping, projekce i velkolepou show. Letošní ročník připomene také 5 let od zápisu lázeňského trojúhelníku na seznam UNESCO. Naším hostem je dnes umělecký šéf české umělecké skupiny a produkční společnosti Pyrotera, která se specializuje na ohňové, světelné, pyrotechnické a multimediální show. Marek Solnička, hezké odpoledne, vítejte ve studiu.
1: Hezké odpoledne i vám, i posluchačům.
0: Marku, vy jste si doslova odskočil na rozhovor přímo z příprav festivalu. Tak jaká lokace, prozraďte, se právě teď chystá?
1: Teďka toho běží hodně najednou. Aktuálně stavíme lokaci v Poštovním dvoře na Mlýnské kolonádě a Zámecké věži. A jak jste zmínila, tak já jsem tady vlastně trošku v monterkách, protože jsem si odskočil na chvilku sem, pozdravit vás a diváky, pozvat na festival a pak zase zpátky do práce.
0: My jsme tomu moc rádi, tak ať vám to pak jde hezky od ruky. Festival Světla Vary září 2026 nese letos podtitul Karlovarské dědictví. Festival je také součástí oslav 5. výročí zápisu Great Spa Towns of Europe na seznam UNESCO. Co jste říkal na zadání? Co jste si pod tím pojmem Karlovarské dědictví představil?
1: No, zadání bylo docela hodně, byla to velká výzva, abych řekl, protože obvykle bývá festivalem světla nějaké téma, které je více buď pohádkové, nebo fantasy, nebo lirické, a v tomhle případě to bylo něco, co jsem hned na první dobrou úplně v hlavě neměl, ale postupem času i ve spolupráci s Infocentrem Karlovy Vary, tak jsme přišli na to, jak ty jednotlivá stanoviště zpracovat, a dostali jsme se do, řekl bych, velmi krásných příběhů, která navazují na ty atributy lázeňství, o kterých vlastně ten festival víceméně letos je, a zároveň, aby to nebylo takové strohé, jako kdyby člověk šel, řekněme, do muzea nebo na nějakou informační přednášku, tak jsou tam ty příběhy krásné, epické, lirické, a dohromady si myslím, že to bude všechno krásně fungovat a zapadat, čili i to téma, které na začátku nevypadalo tak kreativně, nakonec, musím říct, kreativní velice bylo.
0: Jaký atribut byl tím největším oříškem a jak jste ho rozlouskl? Prozraďte nám.
1: No, tohle je záludná otázka, protože asi žádný konkrétní z toho hodně nevystupoval. Všechny byly dost těžké na začátku, jak jsem hovořil, a myslím si, že asi největším oříškem byla pokračující lázeňská funkce, kterou zpracováváme v kinosále hotelu Thermal.
0: Pyrotera doslova je známá živelnými show v kombinaci s tanečníky. Bude takový setup i letos?
1: Ano, bude to tak. My jsme vlastně před 2 lety tady zahájili naší činnost na festivalu Vary září a přinesli jsme několik jednotlivých stanovišť s účinkujícími. Letos to máme tak jako skoro půl na půl. Máme tady za naší společnost 5 stanovišť, z toho 3 jsou reprezentované tanečníky a performery, kteří reprezentují jako jednotlivá témata těch stanovišť, a další 2 jsou hodně zajímavé a kreativní světelné instalace.
0: Pro naši představu, jaká všechna místa památky rozzáříte a co na nich třeba uvidíme?
1: Když to vezmu postupně, tak vlastně první se nám otevírá světelná brána celého festivalu na lokaci Alžbětiny lázně. Tam budeme mít instalaci takových pláten, která vysvětlují jednotlivé atributy lázeňství a jednotlivá témata a příběhy celého festivalu spolu s světelnou show a takovým audiovizuálním výpravným voice-overem, nebo česky vypravěčem. Potom jsme na hotelu Thermal, jak už jsem avizoval, tam bude audiovizuální show na téma Vezmi si zpátky svůj čas, spolu s hodně unikátní věcí, která je tady v Evropě zatím velice ojedinělá, a to jsou interiérové světelné drony, protože exteriérovou dronovou show i tady ve Varech na festivalu filmovém tady vlastně už diváci viděli, ale v tom interiéru je to zcela jiná disciplína, že v tom to bude unikátní. Dále na krásné terase Mlýnské kolonády, která je velice ikonická pro Karlovy Vary, a letos na ní nebudou ohně, jako to bylo dříve, ale bude to obrovská světelná instalace spolu s účinkujícími. Potom Zámecká věž, ta se celá rozsvítí 1000 světélky na fasádě samotné věže. A naše poslední stanoviště je letos úplně nové, a to je Poštovní dvůr na samotném konci Karlových Varů.
0: Tak jak je slyšet, bude to opět velkolepé. A jak už jste zmínil, ve velkém sále hotelu Thermal, což je letos tedy velké překvapení, vzlétnou drony přímo uvnitř. Je to dost netradiční. To budou skutečně létat drony uvnitř sálu nad hlavami diváků.
1: Skoro. Úplně nad hlavami diváků to nebude z důvodu bezpečnosti, ale samozřejmě působit to tak bude. Máme kombinaci projekce na plátno kinosálu, zároveň tanečníků, zároveň unikátní světelné instalace a světel a k tomu ty světelné drony tak, aby to působilo, že je to velice imerzivní zážitek, ale zároveň v rámci bezpečnosti drony nemůžou létat nad hlavami diváků jako přímo, doslova, ale i tak to bude jako velice působivý a mohutný zážitek pro každého diváka v sále, ať už bude sedět kdekoliv.
0: Já se osobně moc těším. Naším hostem je dnes Marek Solnička, umělecký šéf České umělecké skupiny a produkční společnosti Pyrotera.

0: Oheň, světlo, akrobacie a také nezapomenutelná atmosféra, to jsou ingredience, které už řadu let spojují jméno Pyrotera, umělecká skupina a produkční společnost, která se i letos postará o velkolepou show na festivalu Vary září, který startuje už tento týden 11. a 12. září. Trasa festivalu Vary září letos opět propojí město od Alžbětiných lázní až po Poštovní dvůr. Vyrazit můžete z kteréhokoliv konce a postupně objevovat 10 světelných zastávek. Světlo tentokrát nenechá vyniknout jenom těm známým místům, ale dokonce i zákoutím Karlových Varů. A my si dnes o tom všem povídáme s uměleckým a kreativním ředitelem Pyrotery Markem Solničkou. Marku, trasa se letos prodloužila, jak už bylo řečeno, od Alžbětiných lázní po Poštovní dvůr. Návštěvníci tedy zažijí 10 dechpehroucích zastávek. Je to taková opravdu velká plocha. Byla to i velká výzva pro vás?
1: No, výzva je to určitě, protože my obvykle pracujeme v rámci nějakých, ať už divadelních scén nebo outdoorových scén, ale vždycky je to nějaké jedno místo a tady je to vždycky velká výzva a letos obzvláště, protože ta vzdálenost od Alžbětiných lázní až po Poštovní dvůr je opravdu značná. Takže už když třeba člověk zapomene šroubovák nebo část kostýmu, tak najednou se musí zburcovat celý tým a jezdit tam a zpátky a není to úplně jednoduché logisticky rozdělit veškerý materiál, personál, načasovat, udělat harmonogramy, ale naštěstí máme naprosto skvělý tým, který s tímhle tím pomáhá, všichni na všechno myslí, všude jsou seznamy. Ta umělecká část naší tvorby je vlastně jenom malou částí toho, co tvoří celkový úspěch. Tou větší je vlastně tak jako u každého velkého projektu pečlivá produkce, příprava, nějaké harmonogramy a komunikace a na to máme letos opravdu velmi silný tým a navíc ještě i pro přesouvání mezi jednotlivými stanovišti jsme tady dostali sponzorský dar od firmy EcoCars, takže tady máme 3 elektrické vozíky, se kterými se celá produkce vozí tam a zpátky a to teda extrémně pomáhá.
0: Kolik lidí ve vaší agentuře takový velký karlovarský festival zaměstná, bychom si udělali představu a jestli se jim líbí spolupráce, prozraďte.
1: Já jsem tu otázku čekal, ale nemám to spočítaný, je nás tady hodně, asi 6 aut a myslím si, že dohromady je nás tady něco kolem 25 přímých účinkujících nebo techniků. Samozřejmě mnoho víc lidí připravovalo a pomáhalo s tím festivalem ještě dávno předtím. A co se týče té spolupráce, tak to všechny náramně baví, protože tady děláme něco úplně jedinečného, unikátního, anglicky se dá říct site specific, tedy něco, co je přímo konkrétně stavěné na jednotlivé lokace, že to není naše běžná produkce, kterou děláme třeba na eventech nebo v divadlech. A je to naprosto zcela jedinečné a taky Karlovy Vary mají absolutně nádhernou atmosféru a tvořit tady něco takhle krásného a zářícího je pro nás všechny radost a už na všech zkouškách a přípravách se objevovaly jako výbuchy, úplné jako euforie, když jsme třeba něco se povedlo sestavit a všichni se na to hrozně moc těší.
0: Vy budete letos poprvé také v Poštovním dvoře. Navíc tématem jsou letos můzy. Tak jaká můza navštívila vás? Tak prozraďte toto, na co se můžeme v tomto skvostném areálu těšit.
1: Muzy, to je velmi důležité téma, protože jak se hovoří i v příběhu tohoto stanoviště, který diváci spatří už tento pátek a sobotu, tak inspirace se nedá vynutit. A to je i docela důležité téma pro mě, protože často si sednu a řeknu si, jdu napsat scénář, čili začít tvořit nějaké dílo a vůbec tu inspiraci nemám. Takže tady vytvořit 5 jednotlivých příběhů, jednotlivých stanovišť, ať už od té kreativní, scénaristické i technické části bylo náročné, takže já myslím, že mě musela každý večer navštívit aspoň jedna můza po dobu 30 dnů, takže já jsem jich asi jako zažil hodně a bylo to náročné, ale krásné.
0: Vy víte, co nás čeká. My to ještě netušíme, my se pouze těšíme. Na co se těšíte vy?
1: Já teda jsem tady si říkal, že se těším, až to bude za námi, ale není to úplně pravda. Já se upřímně opravdu těším, až ty jednotlivé show a ty stanoviště, a nejenom ty naše, ale i ty ostatní, protože nejsme jediní, kdo na tomto festivalu připravuje stanoviště a umělecká díla. Já se hrozně těším, jestli budu mít ten čas si projít všechna stanoviště od začátku do konce a opravdu se zastavit, nadechnout, zvednout hlavu vzhůru a opravdu na sebe nechat působit ta díla na jednotlivých stanovištích. To je něco, na co se opravdu velice těším a to, jestli spím nebo nemám vůbec čas na nic jiného, mě tolik netrápí.
0: Jedním z hlavních lákadel letošního festivalu bude bezesporu unikátní dronová show ve velkém sále hotelu Thermal, o které už také v našem rozhovoru byla řeč. Jsou ještě vstupenky, řekněte.
1: Vstupenky zatím ještě jsou, ale určitě doporučuju, aby si diváci neváhali a šli si vstupenky zakoupit, aby se na ně vůbec vůbec dostal čas a nějaký časový slot, protože to vstupné a seating je omezený, takže ať to někdo nepromarní. Určitě je o co stát a na místě navíc bude cenový rozdíl dle mých informací ve vstupném, takže rozhodně se vyplatí jít na webové stránky varizaři.cz a vstupenky si zakoupit včas.
0: Jinak celý festival ve městě je samozřejmě zdarma, stejně jako v loni. Máte nějaké doporučení pro návštěvníky?
1: Doporučení po i předchozím ročníku je určitě začít včas. Já sám jsem se snažil projít tehdy ještě dokonce kratší trasu celého festivalu a začal jsem v 8 hodin a o půlnoci jsem skoro nestihl poslední stanoviště. Takže určitě doporučuji přijet zavčasu, v klidu se najíst, napít, podívat se po Karlových Varech, protože tady je o co stát i mimo samotný festival, počkat si na samotný začátek a odbytí té pomyslné hodiny prvního stanoviště nebo prvního času dle jednotlivých harmonogramů a potom si v klidu stihnout projít opravdu celý ten prostor. Jezdí sem obrovské množství lidí a obrovské množství diváků, protože festival má velké jméno a opravdu projít celým tím prostorem a celou trasou není nic úplně jednoduchého, takže dostatek času určitě stojí mít připraven.
0: Já ještě doplním, že milí posluchači, nemusíte řešit ani parkování. Během obou festivalových večerů budou posíleny spoje karlovarské MHD na trase Tržnice Richmond a zpět. Speciální autobusy označené Varizáří budou pro návštěvníky opět zdarma. Přijďte si užít Karlovy Vary, jinak projít se večerním městem a oslavit 5 let v UNESCO. Budou vám určitě oči přecházet, až Vary budou zářit. Naším hostem dnes byl umělecký šéf umělecké skupiny a produkční společnosti Pyrotera, Marek Solnička. My vám děkujeme za celou přípravu, za váš čas a za rozhovor.
1: Velice děkuji za pozvání a přeji krásný den.

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Světová triatlonová elita a čeští reprezentanti v neděli změří síly na závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Podnik v lázeňském městě při loňské premiéře získal popularitu nejen kulisami zámecké kolonády, ale také svojí náročností.
1: Ten kopec Zámecký vrch, tam většinou fandí hodně lidí a je to určitě pro ty závodníky velmi důležitý, protože je to náročná část.
2: Popisuje reprezentantka v triatlonu a domácí závodnice Heidi Juránková nejdůležitější místo na trati, cyklistické stoupání na Zámecký vrch, které je taky jedním z divácky nejvíc atraktivních.
1: Neprojíždíme tam úplně takovou velikou rychlostí, jako třeba z toho kopce dolů, takže ty fanoušci se nás můžou víc prohlídnout, můžou opravdu na nás něco zahřbat a my to opravdu slyšíme a vnímáme. Spousta závodníků to vnímá a pozbudí nás to, takže určitě ten kopec anebo to druhé depo, kde je to nádherný, protože je to vlastně přímo v tom městě.
2: Diváci na závodě mistrovství světa v triatlonu můžou fandit dalším českým zástupcům, čtyřem ženám a stejnému počtu mužů. V Karlových Varech ale nebudou chybět ani světové hvězdy. V čele s olympijským vítězem Britem Alexem Yi, čím je výjimečný, vysvětluje ředitel závodu Vladimír Malý.
3: Pro mě je zajímavá jeho zarputilost. On vypadá celou dobu, jako by to měl zabalit. Jede si svý tvrdý tempo až do konce a odparává jednoho soupeře za druhým.
1: Já ho znám osobně, protože občas trénuje v Anglii a musím říct, že je to velmi, velmi milý člověk a velmi pozitivní. Tento rok ta sezona mu zatím moc nevyšla a doufám, že Vary mu budou přát.
2: Přeje si Heidi Juránková. Seriál Mistrovství světa bude v Karlových Varech podruhé a s velkou pravděpodobností naposledy. Příští rok šampionát mění koncept a kvůli finanční náročnosti se pořadatelé nejspíš vrátí k organizaci světového poháru. Podle předsedy České triatlonové asociace Antonína Bauera bude velmi důležité, jak se akce povede.
4: Má to asi za mě takový dvě roviny, tu mezinárodní a tu národní. Tu mezinárodní v podstatě to se týká té organizačně diplomatické práce, že jsme nějak vnímáni ve světě jako český triatlon a jsme partnerem, se kterým má smysl uzavírat tyhle kontrakty a současně i politická garnitura uvidí, že ten sport jak dokáže být krásný a organizačně jak dokáže být kvalitně uspořádaný.
2: Heidi Juránková to přesto nechce vnímat jako poslední příležitost, jak se doma předvést společně s absolutní světovou špičkou.
1: Asi úplně ne, protože do toho víkendu chci jít hlavně s pozitivníma myšlenkama a nekládat si na sebe nějaký extra stresory a úplně nemyslím, že je to poslední šance něco předvést, tak spíš se na to těším.
2: Program v Karlových Varech startuje v pátek závody pro děti a mládežnické kategorie. V sobotu se na start postaví výkonnostní běžci. V neděli se muži a ženy v elitních kategoriích vydají na olympijskou trať 1500 metrů plavání, 40 km na kole a 10 km běhu. Krištof Kousal, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: A je tak jsme stále frajery, zpíval Petr Nať na Českém rozhlase Karlovy Vary. A teď i někdo z vás může být pořádný frajer ve vysílání, když odpoví na mou otázku. Tak pojďme soutěžit. Připomínám na úvod nejprve telefon sem k nám do karlovarského studia a ten je 221 55 37 37 a teď si pojďme říct, o co dnes budete s námi moci soutěžit. Letošní poslední divadelní prohlídka Horního hradu u Krásného lesa proběhne v sobotu 12. září od 20 hodin. Kromě samotné prohlídky je připraveno šermířské vystoupení, ohnivá show a chybět nebude také hudba. Český rozhlas Karlovy Vary vám nabízí dvě volné vstupenky. Tak vyražte s námi v sobotu na úžasnou prohlídku s plným šermířským vystoupením, s ohnivou show a také s hudbou a se spoustou dobrot. 221 55 37 37 v pátek můžete na akci Festival Vary září a v sobotu můžete vyrazit na další úžasnou show na Horní hrad. Tak pojďte s námi soutěžit, ještě jednou telefon 221 55 37 37 a teď ode mě jedna jednoduchá zeměpisná otázka. Ve kterém okrese našeho kraje se Horní hrad nachází? Nemohlo to být jednodušší a já už se těším na někoho z vás, kdo už je se mnou na telefonu. Hezký den. Kdo pak nám volá, odkud? Halo, halo.
1: Halo, halo. Já vás zdravím.
0: Já vás
1: tady
0: také.
1: Je Olga.
0: Olgo, krásný den. Tak, Olga z Nové role, jestli si dobře pamatuje místo, odkud voláváte?
1: No, volávám na podzim. Teď ještě ne.
0: Dobře. Tak, ať už voláte z jakéhokoliv místa našeho kraje nebo i ze sousedního kraje, tak pojďme odpovědět na mou otázku. Já doufám, že odpovíte správně. Ve kterém okrese našeho kraje se Horní hrad nachází? A je to buď v okrese Cheb, nebo v okrese Karlovy Vary, anebo v okrese Sokolo?
1: Karlovy Vary.
0: Karlovy Vary. Tak si to, Olgo, užijte. Já vám gratuluji.
1: Děkuji.
0: Cena je vaše. Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky moc.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: publiku tvém jsem já, Jana Kratochvílová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Osvěžte si s námi teď pravidla silničního provozu. Máme tu pro vás opět řidičskou a besedu, a to až do konce září. Každý den vám nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické kontroly. No a za malou chvíli se řekneme také něco z dopravy od nás z Karlovarského kraje. Modernizace mostu mezi Novými Hamry a Jelením na Karlovarsku skončí později, než silničáři předpokládali. Podrobnější informace k tomu slyšíte od Hanky Zubkové v Celou. Po 16. hodině vás čeká humoriáda. Dnes si můžete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání s Josefem Dvořákem a Patrikem Rozehnalem. Loučí se s vámi z Karlovarského studia Českého rozhlasu Zlata Kinská. Zítra se těším na slyšenou. Hezký den.

0: Tu mezi Novými Hamry a Jelením na Karlovarsku bude hotová později. Soud potrestal muže, který na Chebsku nelegálně zastřelil jelena siku. A zítra bude polojasno, odpoledne až oblačno, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Modernizace mostu mezi Novými Hamry a Jelením na Karlovarsku skončí později, než silničáři předpokládali. Stavba měla být hotová k dnešnímu dni, ale zhotovitel požádal o prodloužení termínu do 30. září. Celkové náklady na výstavbu jsou zhruba 13 milionů korun a financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
1: Konstrukce samotného mostu aktuálně stojí, probíhají práce na izolaci a zásypech předmostí a postupně se zhotovitel dostává k pokládce asfaltu. O prodloužení termínu o 21 dní bylo požádáno zhotovitelem na základě přepracování projektové dokumentace k úrovni založení mostu a jeho nové konstrukce.
0: Okresní soud v Karlových Varech potrestal cizince za nelegální odstřel jelena na Chebsku. 48-letému muži soud zabavil zbraň, uložil pokutu 50 tisíc korun a zakázal na 5 let lov. Cizinec zastřelil zvíře na konci srpna poblíž Křepkovic u Teplé na Chebsku přímo z auta a bez povolenky. Při odvozu úlovku ho na místě zadržela myslivecká stráž a přivolala policejní hlídku. Pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
2: Policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně po příjezdu 48-letého cizince zadrželi. Ten byl poté obviněn ze spáchání přečinu pytláctví a krádeže ve stádiu pokusu. Zároveň byl umístěn do policejní cely. Policisté případ řešili ve zkráceném přípravném řízení, což je rychlá forma vyšetřování méně závažných trestných činů s maximálním trestem odnětí svobody do 5 let.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 let za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu medvěd na člověka, informovala o tom slovenská média s odvoláním na státní ochranu přírody. Zraněného muže ošetřili lékaři v nemocnici. Incident se stal včera u obce Suchá hora. Situaci v lokalitě teď monitoruje zásahový tým FATRA. Na místě rozmístili fotopasti a výstražné tabule upozorňující na výskyt medvěda hnědého. Státní ochrana přírody doporučila turistům zvýšit opatrnost hlavně při pohybu v hustě zalesněném a nepřehledném terénu, pohybovat se po vyznačeném trasách a respektovat úřední výstrahy a pokyny.
3: Počasí.
0: Zítra bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer začne přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 u Chlumečku na Chebsku ve směru na Cheb se střetla 2 vozidla. V Krajkové na Sokolovsku ve směru na Anenskou Ves nabouralo osobní auto do stromu. A u Nové Vsi na Mariánsko-Lázeňsku poblíž Mnichova havarovala motorka. Buďte na svých cestách maximálně opatrní.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z 5. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj Pepo.
6: Už to začalo.
5: No jo.
6: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači, ahoj Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
5: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
6: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
5: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
6: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
3: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, že jo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer ráno, jo, ale večer ne, průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška, co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Batáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stěhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
8: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě nebo blafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříkám jí Beruško, říkám mi Janičko.
2: Já tak? Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25! Tak já jí mám snad vykat, když měli 40!
2: 45! A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tá tě obdivuje, co?
7: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš!
2: Já žárlím, jo, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích žádný jiný výraz, než akorát... Ty tři dioptrie!
7: No, že ty jsi tak viděla!
2: Neviděla, ale viděla jí rost. Víš, co řekla?
7: No.
2: Že by ses takovou ordinární cochtou styděla jít po ulici!
7: Že ty
2: jsi
7: taková
2: karmitína! Amen! A nemusíš tam přijít vrátit! Slyšíš?
7: Cože?
2: Nikdy se nemusíš vrátit!
0: To když se do toho Iva Janžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zazpomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu,
0: no.
1: Kde je... kde
0: se řeší dítě.
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, jasno, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Janžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já neviděl, já to měl zalepený. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpár, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem jistě, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme ji dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Janžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, tady máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roma, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnu to vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít si se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do Zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říkal, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásná, víš, tajfona, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku Patriku. Ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí, ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Tak.
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: jaké?
4: Tam vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla, máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku, ano, jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudák, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Šíveře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který,
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bdu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se Šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt. No, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete. Jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda. We'll be right back.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak ano, jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít, budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte, no stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty jsi říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale jo, ne, já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlovarském kraji bylo na

0: 0,1%, zaznamenali jsme tedy zvýšení o 0,1 procentního bodu. V evidenci jsme registrovali o 171 osob více než v předchozím měsíci.
1: V celém Česku byl na konci července podíl nezaměstnaných 5%. Horní hrad více jak 25 let prochází postupnou obnovou. Návštěvníkům už byly zpřístupněny gotická sklepení, rytířský sál s původním dřevěným vyřezávaným stropem, hradní věž nebo zámecká kaple s přilehlým arboretem. Jak uvedl majitel památky Pavel Palacký, hradní komplex je zaměřený především na zážitky s možností ubytování.
2: V tuhle chvíli po těch více jak 25 letech máme zhruba 15 komnat k dispozici. Jsou to sály, jsou to komnaty na ubytování, dohromady v nich máme 80 lůžek. Máme úplně novou, teď vytvořenou hradní hradozámeckou kuchyni, teď jsme dokončili rekonstrukci, takže jedeme zážitkově.
1: Lidé s účtem ve školním systému bakaláři by si měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů. Vyzývá je k tomu policie. Ta teď řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrušku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. V poslední době jde podle nich už o druhý podobný případ. Policisté proto prosí všechny uživatele bakalářů, aby používali silná a jedinečná hesla a přihlašovací údaje někomu neříkali. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh překročila hranici v přepočtu 1915 korun za megawatt hodinu. Dostala se tak nejvýš od roku 2022, kdy dodávky pozastavilo Rusko kvůli válce na Ukrajině. Teď cena podle německé agentury DPA stoupla na zhoršující se situací na Blízkém východě a zablokovanému Hormuzskému průlivu. Před válkou jim proudila asi pětina světových zásob zemního plynu i ropy. Podle německého deníku Die Zeit Evropská unie předpokládá, že bude mít k dispozici asi 14 miliard metrů krychlových plynu. Sport. Jakub Kotrba rezignoval na pozici předsedy Českého tenisového svazu. Ve funkci bude do konce listopadu. Předsednictví po něm převezme dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace a první místopředseda svazu Petr Pála. Kotrba vedl Český tenisový svaz od června 2024 a to poté, co funkci kvůli stíhání za podvody s dotacemi opustil dlouholetý šéf českého tenisu Ivo Kaderka. Z funkce Kotrba odchází z osobních důvodů. Počasí. Zítra bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer začne přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 u Chlumečku na Chebsku ve směru na Cheb havarovala dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Karlovarský kraj má každý den své velké i malé příběhy. My je shrnujeme a připravujeme pro vás mezi 17. a 18. hodinou v rámci pořadu Dne v kraji. Ten dnešní, tedy středeční s datem 9.9. začíná právě v těchto chvílích. Karlovy Vary budou na dodávkách tepla dál spolupracovat se společností Sokolovská uhelná. Kdy oba partneři podepíší smlouvu, to uslyšíte za malou chvíli. Nabírání skloviny, tvarování i foukání, to se teď učí žáci prvního ročníku střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Na praxi ve sklárně Mozr obory sklář a keramik škola znovu otevřela po několika letech. Více prozradíme v reportáži. Zářící galerie pod širým nebem, to je další ročník festivalu Vary září. Uskuteční se už tento pátek a my vás samozřejmě pozveme právě na něj. No a vydáme se na konci hodiny taky do Lokeckého amfiteátru, ten ukončil letní sezónu. Zajímavosti, které jsou s tímhle výjimečným místem spojené, to pro nás zjišťovala naše regionální stopařka. Příjemný poslech, tady je první písnička této hodiny, Iveta Bartošová.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V obci Křižovatka na Chebsku se dnes uskutečnilo součinnostní cvičení s názvem Voda 2026. Jeho cílem bylo prověřit postupy při nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou při nejrůznějších krizových situacích. Součástí cvičení bylo testování provozu mobilních úpraven pitné vody Správy státních hmotných rezerv. Do prvního ročníku oboru sklář a keramik střední umělecko-průmyslové školy v Karlových Varech nastoupilo 10 žáků. Pro nový školní rok to byl maximální počet studentů. Jak říká personální administrátorka sklárny Ivana Procházková, v tuto dobu mají žáci praxe, kdy se seznámí s většinou profesí ve firmě.
2: Budou působit na huti, to mají měsíc na to si vyzkoušet sklářskou pozici a potom mají možnost vyzkoušet pozici brusiče.
1: Karlovarský kraj podpoří každý z obou oborů zhruba 500 000 na jeden školní rok. Více informací uslyšíte před 17:30. Zastupitelé Karlových Varů odhlasovali pokračování dodávek tepla pro lázeňské město od Sokolovské Uhelné. Vlastní zdroj tepla město stavět nebude. V dohodě s těžařskou firmou si ale vyjednalo výhodné podmínky, které by měly mít vliv na cenu za teplo pro konečného zákazníka. Sokolovská vodárenská dokončuje stavbu vodovodu do Hruškové. Nové potrubí vede pod hlavní silnicí. Stavba za zhruba 6 milionů korun má skončit v průběhu září, říká ředitel společnosti Vladimír Urban.
3: Součástí toho je i posílení zdroje vlastně podzemní vody a bude výstavba dvou vodojemů.
1: Na dokončení vodovodu naváže město stavbou parkoviště u turistické cesty ke zřícenině kostela svatého Mikuláše. Městská policie Karlovy Vary otevírá 17. ročník Senior Akademie. Vzdělávací program už řadu let pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získat nové znalosti. Do nabízených kurzů se můžou přihlásit lidé starší 65 let nejpozději do 20. září. Studium začíná 23. září a je zdarma.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně. Medicine man.

0: Český rozhlas Karlovy Vary vám každý den hraje písničky, které nestárnou. Tohle byla určitě jedna z nich. Michal Tučný, Medicine má na 17 hodin téměř 16 minut a Den v kraji pokračuje dalšími zajímavými tématy. Karlovy Vary budou dál odebírat teplo od společnosti Sokolovská uhelná. Ta bude dodávky tepla pro lázeňské město zajišťovat stejně jako doposud, a to dálkovým přivaděčem z areálu ve Vřesové. Těžařská firma by měla v budoucnu zajistit provoz potrubí i jeho modernizaci. V ranním vysílání Jitce Broškové podrobnosti na tohle téma prozradil Zdeněk Trnka.
1: To konečné rozhodnutí o další spolupráci mezi lázeňským městem a Sokolovskou uhelnou padlo včera v podvečer v rámci řádného zasedání zastupitelstva města. Vedení lázeňské metropole se přitom zajištěním dodávek tepla zabývalo dlouhodobě. Takzvaně ve hře byly dvě hlavní varianty, buď stavba nové moderní teplárny nebo pokračování dodávek tepla dálkovým přivaděčem z areálu Sokolovské uhelné za úplně nových podmínek. Nakonec tedy zastupitelé zvedli ruku pro spolupráci s těžařskou firmou, i přesto, že dálkové potrubí měří 15 kilometrů a jeho velká část vede nad terénem a v současné době je v podstatě zastaralé.
2: Proč se zástupci Karlových Varů vlastně rozhodli pro zajištění dodávek tepla pro lázeňské město dálkovým potrubím?
1: Hlavně je to kvůli tomu, že vybudování vlastního zdroje tepla by znamenalo pro lázeňské město astronomickou investici kolem 3 miliard korun. Problematické by bylo také hledání místa pro novou teplárnu. Naproti tomu spolupráce se Sokolovskou uhelnou bude pro město znamenat hned několik věcí najednou. Těžaři zajistí modernizaci stávajícího přivaděče i jeho následný provoz. Sokolovská uhelná také s ohledem na emisní normy postupně zmodernizuje své provozy a teplo bude vyrábět za pomoci plynu, spalováním tuhých alternativních paliv a dalších obnovitelných zdrojů. V pětičlenné dozorčí radě budoucí společné firmy bude mít město Karlovy Vary tři zástupce, jednoho město Chodov a jednoho Sokolovská uhelná, a to zajistí vliv na cenu tepla i další investice.
2: Tak včera zastupitelé záměr spolupráce s těžařskou firmou odhlasovali. Takže Zdeňku, víš, kdy obě strany podepíšou detailní smlouvy?
1: Obě strany podepíšou detailní smlouvy do konce letošního roku. Připomínám, že Sokolovská uhelná už teď dodává na Karlovarsko teplo pro 30 tisíc domácností.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Je 17 hodin a 22 minut, vy jste slyšeli písničku od Tiny Turner a Stinga On Silent Wings, právě teď na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Sklář a keramik, dva obory, které znovu otevřela střední umělecko-průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech. Do prvního ročníku prozatím nastoupilo 10 studentů. Součástí vzdělávání jsou taky odborné praxe. Studenti je vykonávají jak v porcelánce Thun 1794 v Nové Roli, tak také ve sklárně Moser v Karlových Varech. Tady začínají na huti, aby se seznámili právě s prací skláře.
1: Budeme nabírat sklovinu a píšťalu, tak jsme píšťalu z ruky.
2: Ano.
1: Teď je položíme do skloviny a začneme točit.
3: Zdeněk Mařík, mistr učňů. Máte tady 5 učňů, kteří chtějí být skláři. Co teď dělají?
1: No, základy jsou vlastně točení píšťalou a učení se vlastně nabírání skloviny na baňku. To je základ vlastně všech výrobků.
3: Radovan Balcar je jedním z učňů, kteří chtějí být sklářem.
1: Určitě ano.
3: Když jsi se dozvěděl, že se obor tady znovu otevírá, neváhal jsi, řekl si super, jdu do toho.
4: Ano, řekl mi o tom rodiče a neváhal jsem a hned jsem se sem dal přihlášky a určitě budu pokračovat nadále.
3: Ivana Procházková, personální administrátorka firmy Moser. Co se týče 5 učňů, tak budou procházet jednotlivými místy, tak aby si skutečně obešli veškeré profese.
5: Budou působit na huti, to mají měsíc na to si vyzkoušet sklářskou pozici a potom mají možnost vyzkoušet pozici brusiče, přesněji kuliče a potom je na nich, jestli zůstanou na huti, na pozici sklář, anebo na brusírně, na kuličině.
3: Martin Dvořák, generální ředitel firmy Moser. 5 učňů, povedlo se, nastoupili. Jste za to rád?
6: Jsem a je to závazek nejenom pro ně, aby se snažili na té škole, je to závazek samozřejmě i pro nás, abychom vytvořili takové prostředí, aby to neskončilo jenom tím vzděláním, ale samozřejmě, aby to skončilo tím, že budou dále potom se seberealizovat u nás už jako zaměstnanci.
3: Libuše Ladýřová, zástupkyně ředitelky střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Škola znovu otevřela obor keramik a sklář. Do prvního ročníku tak zatím bylo určených 10 míst. 5 žáků na obor sklář a 5 žáků na obor keramik?
7: Ano, souhlasí to. Co se týče učiva, tak mají některé předměty společné, jako jsou takové ty všeobecně vzdělávací předměty. Dělí se pouze na svoje vlastní odborné předměty, to jest na technologii a na odborný výcvik.
3: A podobně probíhají praxe taky v novorolské porcelánce Thun 1794. I tady se nejdříve studenti seznámí s různými profesemi a nakonec si buď sami vyberou, kde by chtěli pracovat, nebo jim místo nabídne sama firma. Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium finančně podpoří. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Všude tam, kde ladíte Český rozhlas Karlovy Vary, a to ať už v práci, doma nebo na cestách, jsme tomu velmi rádi a přejeme příjemné pozdní odpoledne. Tohle je Den v kraji s Davidem Forstem. Je 17 hodin a 31 minut. Karlovy Vary se v září znovu promění v zářící galerii pod širým nebem. Další ročník festivalu s názvem Vary září nabídne světelné instalace, videomapping, projekce, ale i velkolepé show. Letošní ročník také připomene 5 let od zápisu lázeňského trouhelníku na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Festival technicky zajišťuje česká umělecká skupina a produkční společnost Pyrotera. S jejím uměleckým šéfem Markem Solničkou si povídala Zlata Kinská.
1: Festival Světla Vary září 2026 nese letos podtitul Karlovarské dědictví. Festival je také součástí oslav 5. výročí zápisu Great Spa Towns of Europe na seznam UNESCO. Co jste říkal na zadání? Co jste si pod tím pojmem Karlovarské dědictví představil?
2: Byla to velká výzva, protože obvykle bývá festivalem světla nějaké téma, které je více buď pohádkové, nebo fantasy, nebo lirické. A v tomhle případě to bylo něco, co jsem hned na první dobrou úplně v hlavě neměl, ale postupem času i ve spolupráci s Infocentrem Karlovy Vary, tak jsme přišli na to, jak ty jednotlivá stanoviště zpracovat, a dostali jsme se do, řekl bych, velmi krásných příběhů, která navazují na ty atributy lázeňství, o kterých vlastně ten festival víceméně letos je. A zároveň, aby to nebylo takové strohé, tak jsou tam ty příběhy krásné, epické, lirické, a dohromady si myslím, že to bude všechno krásně fungovat a zapadat. Čili i to téma, které na začátku nevypadalo tak kreativně, nakonec musím říct, kreativní velice bylo. My jsme před 2 lety tady zahájili naší činnost na festivalu Vary září a přinesli jsme několik jednotlivých stanovišť s účinkujícími. Letos to máme tak jako skoro půl na půl. Máme tady za naší společnost 5 stanovišť, z toho 3 jsou reprezentované tanečníky a performery a další 2 jsou hodně zajímavé a kreativní světelné instalace.
1: Pro naši představu, jaká všechna místa památky rozáříte a co na nich třeba uvidíme?
2: Když to vezmu postupně, tak vlastně první se nám otevírá světelná brána celého festivalu na lokaci Alžbětiny Lázně. Tam budeme mít instalaci takových pláten, která vysvětlují jednotlivé atributy lázeňství a jednotlivá témata a příběhy celého festivalu spolu s světelnou show a takovým audiovizuálním výpravným voice-overem. Potom jsme na hotelu Terma, tam bude audiovizuální show na téma Vezmi si zpátky svůj čas spolu s hodně unikátní věcí, která je tady v Evropě zatím velice ojedinělá, a to jsou interiérové světelné drony, protože exteriérovou dronovou show i tady ve Varech na festivalu filmovém už diváci viděli, ale v tom interiéru je to zcela jiná disciplína. Dále na krásné terase Mlýnské kolonády, která je velice ikonická pro Karlovy Vary, a letos bude to obrovská světelná instalace spolu s účinkujícími. Potom zámecká věž, ta se celá rozsvítí tisíci světélky na fasádě samotné věže. Naše poslední stanoviště je letos úplně nové, a to je poštovní dvůr na samotném konci Karlových Varů.
1: Ve velkém sále hotelu Termál, což je letos tedy velké překvapení, vzlétnou drony přímo uvnitř. To budou skutečně létat drony nad hlavami diváků.
2: Úplně nad hlavami diváků to nebude z důvodu bezpečnosti, ale samozřejmě působit to tak bude. Máme kombinaci projekce na plátno, zároveň tanečníků, zároveň unikátní instalace světel a k tomu ty světelné drony tak, aby to působilo, že je to velice imerzivní zážitek, ale i tak to bude jako velice působivý a mohutný zážitek pro každého diváka v sále, ať už bude sedět kdekoliv.
3: Den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Lokecký amfiteátr ukončil svoji letní sezónu. V celé České republice jsou desítky venkovních kulturních zařízení, ale amfiteátr v Lokti je specifický, a to hned v několika směrech, ve kterých to zjišťovala naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, krásné odpoledne. Asi většina posluchačů ví, jak to v areálu vypadá, protože je v posledních letech jedním z nejvyhledávanějších míst v Karlovarském kraji. Ty jsi pro nás dnes pátrala po zajímavostech, které jsou s tímhle místem spojené a které se člověk nepohybující se právě v tomhle prostředí nedozví.
2: Pěkné odpoledne. Ano, přesně tak. Kdybychom chtěli Lokecký amfiteátr porovnávat s podobnými místy v celé České republice, záleží na tom, podle jakých měřítek ho srovnáváme. Zda jde o zasazení do historického prostředí, umístění přímo pod hradem nebo jeho kapacitu. Přesný a jednotný číselný součet takovýchto kulturních zařízení neexistuje, protože každé z těchto míst je trochu jiné a slouží trochu jinak. Například jako letní kino, hudební amfiteátr nebo lesní divadlo.
1: A pojďme to tedy vzít pěkně od začátku a připomeň nám v krátkosti historii amfiteátru v Lokti.
2: Ráda. Amfiteátr v Lokti byl vybudován ve 40. letech 20. století. Někdy je uváděno jako přírodní divadlo zasazené do parku u řeky. Svou první kulturní sezónu zahájil 2. července roku 1949 provedením slavné opery Rusalka od Antonína Dvořáka. V roce 1964 byl provoz divadla ukončen. Důvodem byla klesající návštěvnost a nedostatek finančních prostředků na nezbytnou údržbu. Po roce 1990 došlo k úspěšné obnově areálu a v roce 2013 pak amfiteátr prošel dalším kolem rekonstrukcí, během kterých bylo vybudováno moderní zázemí se šatnami a sociálním zařízením. I díky tomu je v posledních několika letech amfiteátr jeden z nejnavštěvovanějších kulturních míst.
1: To máš pravdu, v letní sezóně snad není víkend, kdyby se právě v Lokti nekonal koncert nebo divadelní představení či jiná kulturní akce. Ale teď už nám řekni ty zajímavosti, na které naši posluchači jistě čekají.
2: Divadlo je zasazené do přírodního parku pod hradem Loket a pohled na hradní kulisu ohromil nejednoho návštěvníka akce. Jen pro srovnání, takovýchto míst pod hradem pro konání kulturních akcí jsou v celé republice pouze jednotky. Pokud se budeme bavit o velikosti amfiteátru z pohledu kapacity, Lokecký amfiteátr pojme až 1800 sedících diváků. Tady pro srovnání, Lochotínský amfiteátr v Plzni je jedním z největších v republice s kapacitou 17 000 návštěvníků. Pořádaly se tu akce rockových koncertů, například Rock in Loket, koncerty známých zpěváků a kapel, jako jsou Marek Ztracený, Lucie Bílá nebo Divokej Bill. Nemůžu opomenout divadelní představení, jako jsou Shakespeareovská díla nebo opera Rusalka Antonína Dvořáka.
1: Lucie, děkujeme za velmi zajímavé informace o Lokeckém amfiteátru, velmi významném kulturním místě v našem regionu, a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A Karlovarský kraj dnes, tedy ve středu 9. září, zažíval v rámci počasí takzvané proměnlivé počasí. Chvilku svítilo sluníčko, chvilku byly mraky a také občasný déšť. Jak to bude vypadat v následujících hodinách, to nám prozradí Marta Suchá. Marto, hezké pozdní odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak pojďme na výhled počasí, tedy na dnešní večer a noc, a můžeme tedy rovnou shrnout i zítřejší den.
2: Tak ve večerních hodinách bude zpočátku ještě zvětšená oblačnost, postupně bude ale ubývat, se srážkami už nepočítáme. Ve druhé polovině noci pak očekáváme už zmenšenou oblačnost, polojasno, přechodně až skoro jasno, a k ránu se mohou v údolích vytvářet i ojedinělé mlhy. Protože povane pouze slabý západní vítr a bude skoro jasno až, tak při té zmenšené oblačnosti a slabém větru očekáváme nejnižší noční teploty nízko mezi 9 až 6 stupni Celsia. V průběhu zítřejšího dne pak bude málo oblačnosti v dopoledních hodinách, to bude slunečno, polojasno. V odpoledních hodinách se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Zítřejší den zůstane bez srážek. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia a vítr povane i v průběhu dne slabý, západní až severozápadní, večer pak od severovýchodu.
1: Takové bude počasí na následující hodiny. Marto, díky za něj, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, krásný podvečer.

0: Je 17 hodin 54 minut a pomalu ale jistě končí dnešní středeční den v kraji, který i dnes jste trávili u mikrofonu s Davidem Forstem. Přesně v 18 hodin tady budou aktuální zprávy s Hanou Zubkovou. Jedna z nich bude, že v Chodově na Sokolovsku bude víc strážníků, rozšíří se tak hlídky ve městě. Nejen to v 18 hodin ve zprávách, po 18. hodině muziky, tedy všichni, kteří máte rádi folklor a dechovou muziku, přijdete si na své. Teď do konce hodin ještě Olga Lounová anebo Jaromír Nohavica. Mějte se krásně, budu se těšit opět zítra přesně v 17 hodin na stejných frekvencích, tedy na frekvencích rádia vašeho kraje.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chodově na Sokolovsku bude víc strážníků, rozšíří se tak hlídky ve městě. Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci klinické farmacie. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. A zítra bude polojasno, odpoledne až oblačno, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chodově na Sokolovsku plánují navýšit počet strážníků ze současných 16 na 20. Radnice totiž uvažuje o rozšíření hlídek policistů, a to na pěší a motorizovanou. Jak uvedlo vedení města, takový model by měl v Chodově začít fungovat od příštího roku.
2: Pěší hlídka by se zaměřovala především

0: ideální dávkování tak, aby u pacientů nedocházelo k nežádoucím účinkům.
1: Ambulanci nemocnice otevřela na žádost praktických lékařů z regionu a pacientům poskytne odborné konzultace, na které bude nutné se předem objednat. Otevřena bude vždy v pondělí odpoledne a v úterý dopoledne. Z Chomutova, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas. Sport.
0: Cyklista Matyáš Vacek bude hájit české reprezentační barvy na zářijovém mistrovství světa v Kanadě i na kontinentálním šampionátu ve Slovinsku z kraje října. Na obou akcích pojede časovku i hromadný závod. Vyplývá to z nominace zveřejněné domácím svazem. Mistrovství světa začne v Montrealu 20. září. Evropský šampionát pak v Lublani odstartuje 2. října.
5: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer začne přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 2/210 u obce Boučí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary,

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Dozněla písnička Antonína Borovičky a Vildy Moraveckého Milé vzpomínky v podání Veselky Ladislava Kubeše. Dnešní vydání pořadu Muziky muziky věnujeme rovněž milým vzpomínkám, a sice zpěvačce, která se narodila 30. srpna 1961 a jejíž život je s dechovkou zcela prostoupený, paní Ivanou Zbořilovou. Měla jsem kliku na kapelníky, říká. A když se podíváme na její pěveckou kariéru, je zřejmé, že to nebyla jen klika, ale také pořádný kus práce a talentu. Její hlas zazníval po boku Václava Hybše, s Veselkou Ladislava Kubeše a v posledních letech také s Krajankou Václava Hlaváčka. Kapel, se kterými během své kariéry spolupracovala, ale bylo samozřejmě mnohem víc. Na kontě má kolem 200 nahraných skladeb. Učinkovala v populárních televizních pořadech, včetně legendárních Vlachovek a silvestrovských programů. Vystupovala na festivalech a s kapelami procestovala kus světa. A přestože se může zdát, že pro zkušenou zpěvačku už musí být vystupování rutinou, Ivana Zbořilová přiznává, že trému měla vždycky. A má ji dodnes. Zpívala jsem s hvězdami, ale neměla jsem to zadarmo, říká. Nyní si poslechneme písničku Jana Lipolda s textem Zdeňka Beneše Za maminčinu lásku a Utíká to utíká, opět z pera Jana Lipolda s textem Miloně Čepelky. Hraje Veselka Ladislava.

občanském životě se Ivana jmenuje Chlupová. Na pódiu ji ale už desítky let známe jako Ivanu Zbořilovou. A vysvětlení je vlastně jednoduché. Zbořilová je její rodné příjmení. Když začínala, Václav Hybš a Ladislav Kubeš ji doporučili, že příjmení Chlupová nebude pro zpěvačku na plakátech a podích úplně ideální. Ivana se nechala přesvědčit a přijala své rodné příjmení jako umělecké. Podobnou zkušenost měl ostatně u Václava Hybše také zpěvák Jan Smigmátor. Jemu kdysi radili, aby si změnil jméno, protože prý s tím současným daleko nedojde a nikdo si ho nebude pamatovat. Jan Smigmátor ale zůstal Smigmátorem, Ivana Zbořilová naopak na radu zkušenějších kolegů dala. Z tohoto rozhodnutí má radost také její tatínek. Ivana totiž používá stejné příjmení jako její bratr, který je rovněž profesionálním muzikantem. Je to úspěšný jazzový bubeník, který hrál například v JAR nebo v big bandu Felixe Slováčka. Spolupracoval s Ondřejem Rumlem, Martou Kubišovou i Hanou Hegerovou. Je členem kapely Petra Maláska a koncertuje také s Lucí Bílou. Pro nás už se chystá skladba Stůj při mě lásko má, složená Jiřím Bránou s textem Václava Babuly a hornoveselská polka Jana Lipolda s textem Jaroslava Hájka.

Hudební prostředí bylo Ivaně Zbořilové vlastní už od dětství. Tatínek hrál na housle, uměl zpívat a měl dobrý rytmus. Také maminka pěkně zpívala. A tak se u Zbořilových zpívalo prakticky pořád. Doma, v autě, při různých příležitostech. Z rádia zněly písničky z Vlachovky a právě na nich Ivana vyrůstala. Silnou vzpomínkou na dětství jsou pro ní také návštěvy u babičky. Odsunul se stůl ke stěně, pustilo se rádio a začalo se tančit. Když nastoupila do první třídy v Rádku u Rokycan, chtěla zpívat v pěveckém kroužku. Jenže ji tehdy ještě nevzali, musela počkat až do třetí třídy. To jí ale nezabránilo zpívat jinde. Už jako osmiletá až desetiletá vystupovala v Rádku s dechovou kapelou. A nebyla tam sama, bubnoval v ní také její bratr. Ivana navštěvovala tehdejší lidovou školu umění, kde se učila zpěv a klavír. A v 15 letech přišel další důležitý krok. Začala zpívat s kapelou Favorit. Právě tam, podle svých slov, dostala jednu z nejdůležitějších životních lekcí. Hraní s kapelou pro ně bylo školou života. Školou, která člověka naučí věci, které se na konzervatoři nenaučí. Pro dnešek již více vzpomínek nestihneme, a tak se s paní Ivanou Zbořilovou setkáme opět za týden. Pojďme si nyní vychutnat borkovickou polku Ladislava Kubeše staršího s textem Jiřího Vostrovského a po ní píseň Mamko vám Antonína Pavluše, kterou s veselkou Ladislava Kubeše zpívá Ivana Zbořilová s Milanem Černohouzem. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí a brzy se opět naslyšenou těší Jan Skládal.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Pěkný dobrý večer. Také máte doma nějaký krásně malovaný čbánek, který s láskou opatrujete a nebo se s ním naopak těšíte při každodenním používání? Právě na čbány, čbánky a také jejich výrobu se podíváme v následující půlhodince Špalíčku lidových písní. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

žlutou nádobu s jedním uchem k uchovávání tekutin a k pití, tedy čbánek, jistě dodnes najdeme v řadě domácností. V minulosti ho rádi používali i naši předci. Ať už šlo o čbánek hruškovitého, soudkovitého a nebo třeba kulovitého tvaru. V lidovém prostředí se vyskytoval hlavně čbánek keramický, který technicky i výtvarně patřil k vrcholným projevům hrnčířského řemesla a také byl měřítkem zdatnosti výrobce.

Keramické čbánky, právě o nich si povídáme v dnešním Špalíčku. Nejstarším datovaným výrobkem, který můžeme zařadit do lidové hrnčiny, je údajně čbánek jistého Nemazala z Berouna z roku 1577. Nejjednodušší bývaly výrobky režné, tedy neglazované, a černé, zakuřované. Koncem 19. století prý na každé zemědělské usedlosti bývalo 4 až 6 čbánů. Fajáncové čbány z produkce novokřtěnců, tedy habánů, usazených na Jižní Moravě, se objevily na konci 16. století a šlo už o luxusní zboží určené vyšším společenským vrstvám. Do lidového prostředí se fajáncové čbány dostaly až na počátku 18. století.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní, který dnes věnujeme džbánkům v lidovém prostředí. Džbánky spolu s mísou v domácnosti plnívaly také funkci reprezentační a na jejich výzdobě se tedy nešetřilo. Na džbáncích jste tak mohli najít nejrůznější dekory, ale i letopočty, anebo nápisy vztahující se k majiteli, protože bývaly zhotovované na objednávku. Zvláštní kapitolou jsou pak džbánky cechovní, kde funkce reprezentační přímo dominuje a takový krásně vyvedený džbán patřil k významným památkám cechovního majetku.

0: Bunclák, Krčák, Baňka, Plucar, i to jsou krajové názvy čbánků, označující vždy charakteristický tvar nádoby. Třeba taková Baňka. To býval džbán kulovitého nebo soudkovitého tvaru s úzkým hrdlem, který sloužil hlavně k uchovávání lihovin, ale na poutních místech prý do něj lidé třeba také nabírali léčivou vodu. Mezi džbánky se ale v minulosti objevovaly třeba i takové zajímavosti jako takzvaný kouzelný džbánek, který umožňoval pití jen z určité polohy, anebo třeba džbánek takzvaně obličejový s výzdobou v podobě lidské tváře. Vida, kolik podob může nabírat taková věc, jakou je džbánek. Dnešní Špalíček končí, loučí se s vámi a hezký večer přeje Michaela Vondráčková.
1: Host.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hruškové u Sokolova vznikne do konce roku přes 20 nových parkovacích míst. Základní škola v Kladrubech pořídila výbavu pro Montessori výuku. Z pískovcových skal odpadlo při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko přes 100 tun materiálu. A zítra bude polojasno, odpoledne až oblačno, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Město Sokolov rozšíří možnosti parkování v místní části Hruškova. Na nové odstavné ploše bude 21 parkovacích stání. Stavba bude stát zhruba 1,5 milionu korun. Radnice postaví parkovací plochu na konci silnice před závorou do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčová.
2: Toto parkoviště je umístěno na konci Hruškové a následně po dokončení těchto prací tak krajská správa údržba silnic provede kompletní opravu povrchu komunikace.
0: Základní škola v Kladrubech na Tachovsku vybavila jednu třídu pro výuku Montessori metodou. Žáci se při ní učí hrou prostřednictvím různých pomůcek. Učitelé budou třídu využívat jako doplněk ke klasické výuce, říká ředitelka základní školy v Kladrubech Ilona Křížková.
3: Děti si tam hrajou s předměty, mají tam i kuchyňku vybavenou.

0: jak potvrzuje Michal Filipy z Geologického ústavu Akademie věd.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Návrh Evropské komise by unijním státům mohl pomoct s řešením dostupnosti bytů v oblastech, kde se tento problém nejvíc projevuje. Místopředsedkyně komise Tereza Ryberáová řešení bytové krize označila za prioritu komise. Takzvaný akt pro dostupné bydlení určuje mimo jiné podmínky, za kterých by úřady v členských zemích mohly omezovat krátkodobé pronájmy, jako třeba Airbnb. Ty podle eurokomisaře pro bydlení Dana Jorgensena hlavně v turisty oblíbených městech zhoršují dostupnost bydlení pro běžné obyvatele.
2: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer začne přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 8 až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé. Přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy zúžená vozovka na místní komunikaci v městské části stanoviště. Tak šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Českého rozhlasu napsal jeden z posluchačů, že máme sdělit jednu mimořádně důležitou věc, že na internetových stránkách je použitý mluvnický tvar oni dokáží. A on píše, že tvar oni dokáží není spisovným tvarem českého jazyka, že spisovné je jedině oni dokážou. A to jsem se podivil, protože mnohdy to bývá naopak. Že říkáme to ou a ono je spisovné spíš to i.
2: Přesně tak. A vlastně je to ještě jednodušší, protože pravdu máte oba, i pan posluchač, i vy. Původní tvar byl s i, oni dokáží, a protože se v mluvené řeči nepoužíval, tak od 90. let se pravidlo rozšířilo a spisovné je oboje. Dokážou i dokáží.
1: Skutečně, ale on přitom přikládá příručku Ústavu pro jazyk český, kde je napsáno, že spisovné je dokážou a vůbec tam o dokáží není řeč. Tak jsem si říkal, že má pravdu.
2: Pan posluchač přehlédl takovou drobnost, jako je odkaz poznámkový. Je tam malé číslíčko, které se dá navíc prolinknout, a tam je vysvětlivka. A v ní se doslova píše, že u tohoto typu sloves je přípustná obojí koncovka a ta s i, to dokáží nebo píší a podobně, se považuje za zastarávající neboli v písemném projevu neutrální, ale v tom mluveném už trošku míň frekventovanou a poněkud knižní tím pádem. Co se víc píše než říká, to se považuje za knižní. Takže spisovné to je, akorát, abych mluvila trochu hovorově, akorát jde o slohový příznak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Má

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný

0: Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě dvou nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy a potom

0: bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
1: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
0: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
1: to je takový... máte to druhé.
0: Tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista a idealista, takže se na to dívám takhle.
1: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
0: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
1: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, který nám se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně si vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhletím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkovej optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je. Tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomně na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemoci si se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logický, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Relax a host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byly většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťový testy. Já rád doporučuji paměťový techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, které se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, které umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím
1: každý
0: to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba timeout. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3:0.

0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy.

0: Kdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
1: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
0: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
1: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
2: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se z ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
3: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leggot, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České Kotlině hráli s Merkurem.
1: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
4: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
1: Ta je nejstarší?
5: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
1: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
5: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkuru a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě. A pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil. Já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
1: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
5: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky, tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal, aha, tak tohle to využiju, no a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o něm ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů a když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili, ježiš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou zpochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968 a tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. A já jsem říkal, ne, tak jsme udělali pár modelů, udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano, a my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků Merkurových? Dá se to vůbec spočítat? Protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů. Těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je. Váží to kolem jedné tuny. Jo, opravdu to je něco unikátního. Žil Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene. Ano, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují. Tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autíčka jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty, a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vanclův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů, ATASu z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Reese, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už 3 roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Prago Export nejen do Sovětského svazu a zpřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancel, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancel, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
5: Co se týče konkrétní částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době. Sport. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála. Počasí.

0: kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Poclířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli tak, jak to tady

0: vypadá. Jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina kšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Otto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že jo, to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Otta Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro Ottu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Otta Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, víš?
2: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na Mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o svém, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy. Nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že, já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No, mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No, přinese si harmoniku. Ano, to mi hraje, no. A já podlehnu kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak
2: to má je... vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, ověřil jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: píšený. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, v náhradí doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednou chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co.
1: No, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. Já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku,
1: tak,
2: to
1: chce. Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revie. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revieho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo buď by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejich skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá dají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal kladno, ty černé kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čobete, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takovej byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: Haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli. Rozumí.
4: Já jsem říkal, a co je?
5: No pojď se podívat.
4: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle to, jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? A on říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl,
5: Stalingrad.
4: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhej pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého Jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak, jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny pro to, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat. A samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju krásný
0: večer. Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe před 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednout slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom 4 hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěla zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarja, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem,
0: mm-hmm.
1: byli tam moji bráchové s rodinama,
0: mm-hmm.
1: byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byli v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky doteďka.
0: Mm-hmm.
1: A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
0: no
1: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráčkou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdicích na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale ano, 80 je 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo.
0: Mm-hmm.
1: Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak krása.
1: Bylo to nádherný. Aha. A já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco,
1: která by byla

0: daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
1: Ano, ano.
0: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
1: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petry Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosinci.
0: Jo, tak vzpomínáte.
1: Spadl, zlomil si krčí páteř, přestal mu fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama a starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg na 45 kg.
0: Jej, tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda, ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel.
0: Jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem teda ani ve špitálu volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, by přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě, jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě. Dal mě prstinek, měl se sebrat, už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám chybí tady moc. Fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tolik skupina Elán právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdravím, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc, málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se později, ale vdávají se později, doma 20. Se potkala na inzeráce, poznala manžela, no a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečko.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, no ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Švandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mehren z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci držou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spraví, veši natírali na kostele, víte, ve Velké Kalovici, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velké Kalovici. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Dělal jsem pěkné mládí, to se nemůžu stěžovat, že na prázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a přesednic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělal jsem pěkné dětství, no až na to, že jsme neměli děti, no ale nebyli jsme sami, protože manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže,
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo, a radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale neměl nějaké bolesti nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli prolejatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali. Takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem, našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No, takže manžel, prostě jsme byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden v pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, jsme v karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte, a oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska... Dneska jsou lidi bordeláři, takže chodili a stavili se čistotu města. Takže on musí do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak se děl na té židli, tak se oblíkal, tak já jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, on se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, no, tak tohle to už je zase trošku jiné téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: Nejlepší vám musí být.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Mě to ptalo hlavou, se mohl jako... No, na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo.
0: Mm-hmm.
1: Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu.
0: Mm-hmm.
1: A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Paní Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím. Paní Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš nic, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. Mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003. Tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky, já jsem mu pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta, že mám syna.
0: Jasně, jasně. No tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem obdobil, že nás to utopilo. No a teďka už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na něj zeptat, já vás ráda nechám vypravovat, téma znáte, takže bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vznikl vážný vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska, paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, z Olomouce. A hádete co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a je tady děsný sucho, takže to mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano.
1: Takže
0: no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzal. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je to za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: Paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Mějte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel z Krkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
1: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastný ženatej s manželkou. Rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
0: Jo.
1: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
0: ano,
1: že jsme
0: ano.
1: Na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější rok jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
0: no, jasně.
1: To hospodaření je mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
0: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
1: no,
0: prostě.
1: No, tak on to dělal celý život, nic jinýho, jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
0: No a vy hospodaříte tady stále?
1: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
0: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
1: No, tak moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
0: Jasně, no, jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim daří eventuálně.
1: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
0: Jo.
1: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
0: ano,
1: nebo
0: ano.
1: Štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma, nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem, nebo
0: i
1: to, že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku, nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně.
0: Ano.
1: Tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
0: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
1: Přesně byla, že? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to byl taky takový opravdu hezký setkání.
0: Jo, rozumím.
1: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
0: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
1: Ne takovou chvilku poezie, ale to je jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
0: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
1: Neštěstí, jo? Můžu?
0: No je, můžete.
1: Jdou nám vstříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprost barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malířek plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, než štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
0: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
1: Taky a sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
0: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
1: Za každou mitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skolotečku.
0: Ano, no. Ano, trochu nám mává.
1: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
0: Přesně tak.
1: Děkuji vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
0: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště na slyšenou. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Jsem seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je. A manželka říká, když jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi. A já
1: jsem týblu bral vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loučám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí to mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Já mám dobré kolem sebe.
0: Ano,
1: kolem
0: ano.
1: A dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě, pro ty, co dovršili 80 let,
0: ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
0: jo.
1: Na takový posezení, a já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že já jsem, že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako, tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, o, když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím mu toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, rozumím.
1: Manželka vypisuje sudok a křižovky a já zas vypisuju a trhám, mačkám papíry. No, než to napíšete, já bych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřál ty, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím ti, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. A tak to vy znáte to.
0: Jo.
1: A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netypli mě, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Jako je to zabraný, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možno se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano.
0: To je dobře.
1: To velice dobře, paní redaktorko.
0: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale. A k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí. A to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř, jo, těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál, vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den. No.

0: žili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte. A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na Prahu Nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju aj posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Mm-hmm.
1: A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil.
0: No krásné narození.

0: Zeně nepřeju.
1: Ale to děkuju, ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po 2 rokách byla na operaci tyčelního kloubu a v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit pomalu, chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No, jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mi podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No,
0: už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Pani povídla.
0: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím nic?
1: Že v Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chci kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zaleje, aby to šlo lehčí, že? No, takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že ten, no.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása. Z
1: těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče.
0: To no to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: To je pravda, no, ano. No. Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí, děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak. Protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No, šťastný jo. Může být člověk v každém věku? Jak jste na tom? Co byste ráda? Může, čekáte může. Na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: mě,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nesídím. Když se na to necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijdou ke mně turistky do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni v Javorníku přijdou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělí, úžasné. A už jsem se s takovýma parama seznámila, takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: jasně.
1: A tím úplně žiju, to jako... A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry. Já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už ten 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal ten nejmladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, bečko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí pošťačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, prozraďte. No, je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Děti. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, no, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak zajímavost, jaký u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete
1: a
0: mít taky zalito.
1: Konze.
0: Jo. Dobře, tak paní Emo, děkuji moc krát a zdravíme do Javorníku, mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, vyřídíme, mějte se hezky, naslyšenou, dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Rivolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě bolá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, odkud je.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: hojí
1: a je v pořádku. Ať může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To je
1: moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí? Přišlo za vámi v životě? Našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla. No.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky.
0: Hmm.
1: Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: já
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže to víte, že na ty srazek to bylo nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenomže teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Přišli jsme dom, navečeřeli jsme se.
0: Mm-hmm.
1: Ona je unavená, že je nějak blbě, že jde dom.
0: Mm-hmm.
1: Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklo.
1: Přištanou, no.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Jej.
1: Ale dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo
1: to
0: jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvíli, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
0: jo, tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a tím svým synem. To jsou zlatíčka.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky. Ať se vám dobře spí. A ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou
1: noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které
0: vypadají
1: jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože to vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. No. To moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i tak obecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízele, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné to zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu. A jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: Jakýkoliv, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně, ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaly a tak, zkrátka tak. S většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, ano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janu z Alojzova a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a,
1: děkuju,
0: a budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, toto téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastným mě udělali narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková tvočná, miluju děti a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že tři naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, na to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, a raduji se jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost. Ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to
1: mě
0: je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma. Ale rádio.
0: Jo, jo, tak, já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Protože takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: No, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak si hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a vám
0: děkuji.
1: Taky přeji hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Otvírá.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

Terezna, tou trávou i v bočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá,

0: že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
1: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
2: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
0: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
3: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
1: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
0: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
2: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
0: Klárva, ty, stalo se mi něco nečekaného.
2: Ale, a co pak se ti přihodilo?
3: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
1: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
2: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
3: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
2: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
1: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
2: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
4: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
1: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
3: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
2: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
0: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
2: A co se ti přihodilo?
1: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
3: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
1: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
3: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
1: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
3: Ale tak jsem to nemyslel.
1: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Teď jinak by první akt neměl akčlus.
3: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
1: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
3: A k čemu balkon?
1: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve 3. výstupu včela.
3: No proč by z něj skákal?
1: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
3: No to se rozumí, že ne.
1: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
3: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
0: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
1: Tak dámy a pánové, začneme.
0: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
1: Poutnická hůl, veselo hra o 3 dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
3: Nic.
1: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?

0: zkouší na jevišti.
1: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
2: Nic.
1: Tak sakra, kde je Klára?
2: Nic.
1: Kde je paní Y?
0: Možná, že stůně.
1: Tak budu číst já roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
0: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
1: Vstoupí Katuše.
2: Nic.
1: No tak. Slečno. Dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
3: Ano, já vím.
1: Tak čtěte. První akt. Vstoupí Katuše.
3: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
1: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
1: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
1: Šestá.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
0: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
1: Manžel. Opravuje režisér.
0: No tady mám manžele.
1: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
3: Počkat, tady mi chybí věta.
1: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
0: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
5: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
6: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
1: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak, milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
0: Zkouší na jevišti.
1: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě tři kroky naproti. Dělíte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, dítě to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
7: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
1: Co to čtete?
7: No první akt, druhá stránka.
1: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
7: No tady.
1: Nikoliv oče, to přece... No milost paní, vy jste si přinesla jiný kus?
7: No vidíte asi jo.
1: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
7: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost paní.
1: Ej, to není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
7: No já jsem myslela, že to je monolog.
1: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
1: Vejde Katuše.
7: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla.
3: Ježiši, to jsem si dala.
1: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
1: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
8: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
2: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
1: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
2: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující smrt barona Gandary vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. To se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá stejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Stejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ si ten není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: Co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je napováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě, ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten by z té věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, ne? Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblíbě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří. Já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijeme.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí, já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už by s tím mohl být konec, s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brůčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždyť ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověči byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, dyť já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně, když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho, z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal In carcere et catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, synčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.